0: Ach ano, tady Maniaka 47, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechápou.

Nejvíc rapu v republice.

0: Fan. V Nizozemsku si holky můžou vzít do džílu vybroušet.
1: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
0: Jakou důležitou věc byste si do džílu vzali vy?
2: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
0: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
3: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, aby to tam mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
4: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, co mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při jejím štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
1: Schytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by se měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. Dovolte.
5: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat spin samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
1: Teď jsem se zastydil trošku.

0: Golden Talk.
1: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v malém městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale tak je to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo Helenu Vondráčkovou.
2: Co všechno v tom filmu seš ty a co všechno si tak jako nazbíral, naposlouchal někde jinde?
1: Co všechno jsem z toho já? No tak ten film je docela inspirovaný nějakým mým spolužitím s mojí mámou, takže vlastně docela dost.
2: Takže jsem mámě vyhazoval věci.
1: Já jsem mámě vyhazoval věci, třídil, jo.
2: Ten film na mě působil tak dobře a tak silně, že bych ho klidně pustil dětem ve školách. Mm-hmm. Máte něco takového v plánu?
1: Plánuju se školní projekce, my jsme měli i sbírku na Doniu, kdy jsme chtěli dělat ještě dokonce trošku jiný typ projekcí, ne pro školáky, který teda samozřejmě chceme dělat, ale pro lidi v hospicech a v domovech důchodců a v těch místech, kde vlastně lidé už nemůžou se teďka dostat fyzicky do kina.
3: Čika Čeka je aktuálně nejnovější český queer film Šimona Holího, na který můžeš narazit stále ještě v kinech. Podrobnosti pořešíme se Šimonem dneska večer v 7. Těší se na tebe, Romane Kup.

0: 5 hodin, 55 minut, máme tady čtvrtek, malej pátek, 15. říjen, svátek slaví Tereza, tak přeju všechno nejlepší.
1: No a všem u rádia Spin přejeme, Dominiku, řekni to ty.
0: Tak krásný dobrý ráno. Good morning. Tyjo, Tereza, hele, možná i u rádia, tak zdravím Terku ze základky, všechno nejlepší. A co máme dneska v plánu?
1: Já mám v plánu nepozdravit Terku ze základky.
0: Jak to?
1: Nechci zdravit a... to je osobní historie. Ale chtěl bych se dneska zastavit u jednoho z největších Spotify umělců moderní doby, o kterém jsem v životě neslyšel, a o jeho neslavném konci a pádu.
0: Já si myslím, že vím, o kterém teďka mluvíš. Jo. Myslím si, že na mě něco vyskočilo včera.
1: Okay.
0: Nicméně, my si řekneme taky o jednom super move, který udělali v New Yorku teďka.
1: Dobrá, nebude chybět dvojslipek.
0: Nebo taky poznávačka.
1: Nebo taky mešápek.
0: A taky hra jeden na jednoho, ve který hrajete o stupenky na zrádce do kina.
1: Ty kráso, počkej si na to.
0: Bude to velký.
1: Bude to veliký, stejně jako dnešní počasí.
0: No tak to úplně nevím, jestli bude úplně velký, teda venku je docela kosa. Teda
1: přímě jo, říct. Je tam zima, dneska jsem vylezl z baráku a když jsem si tak jako dýchnul, tak mi šla pára od huby.
0: To mě taky.
1: A to už se mi dlouho nestalo.
0: Akorát jsem u toho čekal na tramvaj. Nicméně, musím říct, že možná někdo z vás bude dneska i škrábat, protože už je to takový to, když jdeš vedle ta mokrá tráva, tak už je taková lesklá trošičku, takže už tam nějaký ten náznak tý námrazy je.
1: Je to tak. A bude to tím, že po celé České republice je teďka průměrná teplota jenom nějaký 4 stupně Celsia, což přiznejme si, jako není moc.
0: No, není to úplně ideálka, no.
1: Když si vzpomínu, jak jsme stáli na tramvaji, nadávali jsme, že je 25 stupňů, přitom jsou 4 ráno, ty jo, kam se to podělo? No a ty denní maxima vystoupají někam k 16 stupňům, přičemž pršet by dneska nemělo a bude tak nějak hezky polojasno, takže asi takový basic pozdní
0: den. Něco jako včera vlastně.
1: Dá se říct. Hitparáda Spin Fresh
2: Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Éteru Rádia

0: 6 hodin, 6 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou ideál Dom a Krištof. Já jsem se teďka tak jako vnitřně musel zasmát nad tím, že tady dohrává Fatman, protože jsem si říkal, že to by bylo hrozně hezký alter ego pro moje rapový já prostě.
1: Prosím.
0: Nicméně, my se jdeme podívat na první dnešní zprávu, protože já jsem včera na Megu našel jednu boží věc a musím říct, že jsem se znova zamiloval do New Yorku a vlastně ještě mnohem víc, než ho miluju, protože právě tam konkrétně teda v Queensu mají tu nejvíc cool ulici na světě, kámo.
1: Jo, jakou? Takovou tu s těma stánkama s tím jídlem, ne?
0: Ne, hele, kdo znáte Spidermana, jakože všichni znáte Spidermana, no tak víte, že Spiderman prostě prochází z Queensu. No a právě tam teď reálně pojmenovali jednu ulici na Spiderman Way. Kámo. Tum, tum. Já když jsem to čet, tak jsem si říkal, že snad každý město by mělo mít pojmenovanou ulici podle nějaký filmové postavy.
1: Kamaráde, já s tím naprosto souhlasím. Pamatuješ si, když se začínal stavět Rohanský ostrov, ta nová čtvrť tady v Praze? No tehdy byla, nevadí, dobrá, tak to já jakožto nepražák jako vím, ale oni dělali petici tehdy a jako snažili se tam zjistit nebo vyžádat od lidí různý názvy ulic a jako jedna součást té petice bylo, že lidi chtěli, aby se to jmenovalo podle postav z Pána prstenů, protože to je Rohanský ostrov, že jo, Rohan.
0: Yes, kámo.
1: Vem si, jak by bylo super, kdybychom v Praze měli prostě Gandalfovo náměstí. Víš, nebo ulice Roklinka. Kámo!
0: Tak to je dokonalý. Já si pamatuju, že v vesnici u Holičky, to je kousek u nás u Lipčic, tak mají ulici, která se jmenuje Příčná. A já jsem vždycky jako malej strašně chtěl po tátovi, aby tam aspoň zajel autem, protože jsem si myslel, že tam prostě seženu kouzelnou hulku z Harryho Pottera, ty vole.
1: Co jsi tam sehnal místo hulky?
0: Nic.
1: No, já to věděl.
0: Vajíčka,

0: Olé. 6 hodin, 11 minut k tomu, čtvrtek, jak to říkáš, malý pátek?
1: Yes, malý pátek.
0: Malý pátek a jdeme si dát naší poznávačku, kterou jsem si pro vás dneska připravil. Já se na dnešní poznávačku strašně těším, protože ta věc, kterou tady dneska budeme hádat, tak je fakt moje oblíbená věc, musím říct.
1: To zní až divně.
0: Fakt?
1: Jo, já si asi dovedu představit, co se tam bude odehrávat, když je to zrovna

0: Já bych to taky nechal takhle. Já ti to pustím jenom ještě jednou, no a potom se můžeš ozvat na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky a dát vědět, co si myslíš, že to dneska bude za počin.
1: Je lipo hřebíček.
2: Tak se nezblázni.
1: Vy jste mi ale taškáři.

0: Poznávačce a taky ve Spin ránu s tebou je Krištof a Dom. No a pár minut zpátky jsme ti tady odhalili první ukázku, podle který dnešní poznávačku hádáš.
1: Ta ukázka zjela nějak takhle.
2: Jeli po hřebíče.
3: Pak se nezblázni.
2: Vy jste mi ale taškáři.
0: Jo, ale ty.
1: No tak prosím tě, ne, tak jo, když to říkáš, tak co by ne. Jako. To je fakt, tahle ta postava, to byl můj asi první dětský crush, který jsem kdy měl, podle mě.
0: Fakt?
1: Strašně, miloval jsem to. Každopádně, dobře. Abychom ti o tom taky něco řekli, tak mimo to, že ti pustíme ještě dvě ukázky, tak můžu prozradit, že dneska hádáme jeden poměrně kultovní český animák z roku 2008, což mě celkem překvapilo. Já myslím, že to bude trošičku méně, že to bude třeba 2012, 13, tak něco, ale je to už poměrně starší věc, aspoň teda pro mě, no.
0: A tak ono je, jako asi můžu to prozradit v tuhleto chvíli, ono je víc dílů, že? Oni jsou dva podle mě,
1: ano,
0: ne?
1: Jsou dva díly a ten druhý je podstatně rodinnější a víc family friendly než ten první, co si budeme. Tady je další ukázka.
4: Velkolepý orloji bude za dva dny.
1: To je třeba hrozná postava v tom filmu.
0: Jako ve finále musím říct, že už jenom takhle podle poslechu vím, že to je strašný prostě.
1: Ne, to je to skvělý. Je to fakt skvělý, jako budeš se divit, ale ten film jako získal řadu ocenění. Myslím, že v roce 2008 byl dokonce nominovaný na českýho lva za nejlepší výtvarný počin.
0: Fakt,
1: no jasně, protože
0: tohle, jo.
1: Sorry, to má fakt jako nezaměnitelnou výtvarnou stránku. No a pokud ještě váháš, tak tady mám jednu ukázečku.
2: Máte moc pěknou kozu.
5: Myslíte? No, není už nejmladší. A navíc je dost prostořeká.
6: Sám si prostořeký.
2: Ne.
0: Ale takhle, já když se koukám na tu, jak to vypadá vlastně na animovaný, tak mě to dost silně připomíná Fanfárum, nevím proč.
1: Svým způsobem jo, má to takovou tu goticko načuchlou Tim Burtonovskou estetiku, že jo. Takže, pokud víš, tady si to ukázek, jo, dejme tomu nějaký tady hřebíček, nějaký orloj, možná nějaká koza, tak dávej vědět, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka.
0: A ta koza je důležitá mimochodem, jen tak mezi náma.
1: Pš.

0: Ole, ole, ole.
1: Ole, ole, olelele.
0: Olele. Ole, ole.
1: Tady už to chce jenom takovej ten červený hadr, ty vole.
0: Tady už to svém papírek do bohnic. Každopádně posloucháš Spin ráno s Domem, s Krištofem. Pojďme si dneska tady hezky podívat na to, co bylo v té poznávačce. Já připomenu ze dvě ukázky, dejme tomu třeba tuhle.
2: Je Lipo hřebíče.
3: Pak se nezblázni.
2: Vy jste mi ale taškáři.
0: Tak už to
1: já prostě chápu, proč to tam pouštíš třeba tuhle tu zrovna.
0: Jo, tak já ti říkám, to byl prostě první dětský kráž.
1: Pohladilo tě to za uškem, vej takhle.
0: Mě to pohladilo, ani se neptej, kde všude. Každopádně, tady mám ještě jednu ukázku.
2: Máte moc pěknou kozu.
4: Myslíte? No, není už nejmladší. A navíc je dost prostořeká.
5: Sám si prostořeký.
2: Ne.
0: No a co jsme vám řekli? Že se jedná o český animák, pokud se nepletu, z roku 2008, ověnčený několika dcerama.
1: A že je tam důležitá koza.
0: No, a tady bych to nechal. Jdem za váma. Co Jirka?
6: Já si myslím, že to je kozí příběh.
0: Kozí příběh.
6: Telefonuje Matouš. Zpočátku mi to přišlo jak nějaká pohádka od trošky, ale tak jsem... Tož věděl, že to je kusí jednička, bych typoval.
0: Ty krása, tak tohle to by podobně troška nenatočilo, ale...
6: Tohle to je určitě kusí pěk.
0: Dobrá, tak to byl štrůdl. Podíváme se ještě do apky, tam toho koukám přišlo fakt hodně, tak jdem za Tomem.
7: Čau, tady Tomáš, do poznávačky bych řekl, že to bude kozí příběh. Jinak se mějte, dobré ráno.
0: Dobré ráno i tobě, dobrá, tak koho ještě pustíme? Na Mátkově vyberu třeba Stehna.
8: Čau, čau, tady Stehno, hele, tak to bude na 100% kozí příběh. Jo, a zdravím Benedikta, díky, čau.
1: Já viděl, proč jsi vybral Stehna, prostě.
0: Musel si přisadit, prostě, ale myslím, že vám to hezky můžeme prozradit, že kozí příběh to skutečně byl. Říkal jsem Dominikovi tady off air, že když jsem tady včera dělal přípravičku a tady jsem se z toho stříhal ty ukázky, tak jsem zapomněl, jaká banger hudba je tam na konci prostě. Sorry,
1: je tam mega ale... hudba, tyho, a já jsem na to Krištofovi řekl, že tohle to by byla super hudba do Pravdy nebo Lži.
0: No, tak...
1: Nevím, proč prostě mi to k tomu úplně sedne.
0: Je to takový jako hravý, úplně si chceš zaskákat, jako zaskotačit, že jo. Známe to. Dobrá, děkujeme všem, dáme si jednoho strapíčka a pokračujeme ve Spin ránu.

0: Hejo, posloucháš Spin ráno, s tebou je Krištof a taky doma, máme 6 hodin a 24 minut. No a já si říkám, že bychom se mohli podívat na jednu naši oblíbenou a docela důležitou věc.
1: Ano.
0: Protože včera, stejně tak jako každou středu od září, měl premiéru nový díl Zrádců na Primě Plus.
1: Měl, no.
0: A taky ne. V kině.
1: A já to ještě neviděl.
0: Ne.
1: Nestíhal jsem, no, já jsem byl v divadle včera večer, takže jsem to bohužel už nedal. Já jsem se vrátil a už jsem šel chrnět.
0: Kámo, ty jsi šel prostě radši do divadla než na Zrádce?
1: A tak víš, že divadlo je taky můj život. Co mám dělat?
0: No, já vím, ale Zrádci.
1: A já to chápu. Mohli bychom udělat Zrádce na divadle někdy.
0: Tyvo, to bylo hustý.
1: To by bylo super, ty bys hrál Nikol.
0: Já zrovna Nikol? Já takovej typický blondiák?
1: No jasně. No ne, ty máš tu výhodu, že promiň mi to, máš tu holou hlavu, tak by si zdal tu paruku vlastně jednodušeji, než třeba
0: jo,
1: já, víš?
0: Jo, takhle, rozumím. No nicméně, musím říct, že včera se mi fakt hrozně ten díl líbil, a to vlastně kvůli tomu, že to byl za mě z týhletý série zatím nejlíp zeditovaný díl.
1: Jo? A v čem?
0: No, vlastně jako obecně, tam byl ten edit takový jako živější, hravější, okay. Byly tam podle mě i takový neobvyklý scény a prostřihy.
1: Okay.
0: A co mě teda jako hodně bavilo, že to i udělalo takovou napínavější atmosféru mezi Zrádcema.
1: Mm-hmm.
0: Takže jenom takový jako neúplně spoiler, ale musím říct, že se to tam začíná trošičku, že to tam začíná obecně docela housnout.
1: Já se přiznám, já jsem viděl takrát přítulek na Instagramu, že teda epizoda 5. to byla, že pokud se nepletu.
0: Myslím si, že jo, no.
1: Že vyšla a nenápadně já jsem jenom skočil na komentář. Že se dneska ráno podívat v tramvaji a hnedka jsem to radši jako dal pryč, že si říkám, nebudu si to spoilerovat úplně, jako má toto kouzlo.
0: Hele, má toto kouzlo, určitě si to nespoileruje, určitě se doporučuju se na to podívat, protože tenhle ten díl byl fuck banger.
1: Stopro, no a kdyby se na to chtěl podívat i ty, a třeba v kině, tak si počkej, protože s nějakou hoďku 20 cca, dejme komu, nebo kolik to je, hoďka víc, ne?
0: No, hoďka 20.
1: Ne, dejme tomu jako hoďka a půl, aby si byl ready,
0: no. Dvě hoďky 20.
1: Dejme tomu hoďka a půl, aby všichni poslouchali ještě dřív. Budeme tady s Dominikem samozřejmě ve hře jeden na jednoho hrát o lístečky na Zrádce, tak se na to počkej, můžeš si kolnout, máš je zcela zdarma, 1+1, pokud se nepletu, do kina, na premču, tak si na to počkej.

0: Vyšel jsi dneska ráno z domu, naladil si rádio Spin a říkáš si, no jo, ale co si mám vlastně obléct takhle jako na den, protože venku je poměrně zima, kouří se mi od úst, co mám dělat, kluci, povězte mi to, no my vám to moc rádi řekneme tady doma, Krištof, ty nás právě posloucháš, což asi víš, jinak bys nás neslyšel, a pojďme si, to byl strašný úvod, já se omlouvám. Zamotám do toho. Každopádně po celé České republice máme aktuálně průměrnou teplotu nějakých 4 až 5 stupňů Celsia, což přiznejme si, není moc, ale když se dívám na to, kam až to vyroste, tak půjdeme někam na 16 stupňů, přičemž po celé České republice má být dneska polojasno, což si myslím, že bude tak akorát dopříjemná.
1: Jo, bude to dopříjemná. Já teda musím říct, že jsem takhle ráno prohloupil, že jsem vyrazil jenom v mikině a džísce a není to úplně ono.
0: No, já jsem ten kabátek už radši vzal.
1: Musím si koupit novou bundu.
0: Běž na to hnedka po rádiu, prosím.
1: Zítra musím.
0: Tak zítra.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Začneme v regionech, a to konkrétně v Brně, protože Brno hlásí uzavírky, a to konkrétně v Písareckém tunelu, takže tam určitě počítejte s tím, že to budete muset objíždět. Stejně tak, jako budete muset objíždět, a pokud se nepletu, tak je to ulice Bauerova, ale teďka nevím přesně, jo, je to Bauerova, dobrý, už mi to tady naskočilo. Takže tam počítejte s tím, že to budete muset objíždět a že si tam postojíte, protože co jsem tak jako slyšel, tak to není úplně nejideálnější volba a není to úplně nejideálnější situace. Asi tak podobně, jako je teďka podobná situace na Biskupcový, no.
0: Tom, dobrá.
1: Taky stojí za prd.
0: Dobrá, když jsem vrknu na Prahu, tak tady mi svítí jediná nehoda, a to na Pražském okruhu. Měl by to být 28. kilometr ve směru D1, to znamená přímo u Ruzině. Zároveň si potom na tom Pražském okruhu počkáš taky třeba Štěrboholská spojka hlásí 10 minut, potom Štěrboholská spojka kousíček dál, dolů, aha, dalších 10 minut, tak na Štěrboholskou spojku vůbec nejezdi, prosím tě. A v neposlední řadě Pražský okruh znovu, a to u sjezdu na Berou, nějakých 10 až 15 minut nabereš v tuhletu chvíli i tam.
1: Já mám ještě jedno info, a to konkrétně z dálnic, D4 hlásí crash u Řitky, takže tam určitě jezděte opatrně.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Váš Rádio Spin, máme 6 hodin 40 minut k tomu doma, Krištof s tebou. Pojďme se posunout do další hádanky, abychom hezky procvičili hlavy takhle po ránu, a to je náš Celebrity Voice Slip. Pokud nevíš, o co jde, je to úplně easy. Máme tady jeden nějaký známý hlas, může to být prakticky úplně kdokoliv, jenom jsme ti ho vzali, trošku zamotali, trošku, jak já říkám, zamuflovali, aby to nešlo na první dobrou poznat, že co by to potom bylo za hádanku, že jo?
1: Tau, opili jsme ho trošku naším éterem, ještě bychom to mohli říct takhle.
0: Pěkně, metaforicky, hezky. Dobrá, dnešní Celebrity Voice Slip zní takhle.
2: Sáry od nám, se ono felet, že mě je jeden nejdůvodná. Příští felet manzes a i s tím zobřilým máme škrátla, co jsme s příštím feletu mešav.
1: Já musím říct, že když jsem zjistil, koho tady dneska ráno máme, tak jsem úplně na první dobrou nevěděl. Pak jsem musel začít trošičku googlit a ve chvíli, kdy jsem začal googlit, tak jsem zjistil úplně naprosto přesně, že toho týpka znám velice dobře, jenom jsem do teďka nevěděl, že se takhle jmenuje.
0: Možná to bude stejně, no. Možná ho mají lidi zafixovanýho pod názvem trošičku jiným, než se ten člověk reálně jmenuje. Ale to vám řekneme až potom, co si tady dáme jednoho review, a zatím se můžeš ozvat na 210 32 30 30. Když to znáš, dávej vědět, kdo to byl, tady je ten voice slip ještě jednou.
2: Sáry od nám, se ono felet, že mě je jeden nejdůvodná. Ale příští felet manzes a i s tím zobřilým máme škrátla, co jsme s příštím feletu mešav.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádio.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který jsme vám pár minut zpátky, nebo respektive Krištof vám pár minut zpátky pustil, jak zní dnešní zamotaný známý hlas. Tak pojďme si ho připomenout.
2: Sáry od nám, se ono fel, že bych měla je jeden nedíl. Já, ale síští fel, manzes a i s tězou přirýbům a mešokátla, co jsme su příštím feletu mešav.
3: Fakt, jo, slyším to tam. A bych vás zasvětil do situace, tak já jsem tady měl kol se Štrudlem, který typoval tak trošku obecně.
4: Ale já myslím, že to je určitě někdo z Rádia Spin.
3: No a na to jsem řekl, že někdo z Rádia Spin to není a Štrudl to vysvětlil.
4: Ne jo.
3: Ne.
4: Já jsem tam nevím, slyšel mashup na konci.
3: A je pravda, že když jsem se na ten voiceslip zaměřil, tak opravdu to zní, jakože poslední slovo v tom voiceslipu je mashup.
1: Já jsem to tam teďka slyšel taky, ale na druhou stranu. Je sice super, že tam slyšíš mashup, ale mashup pospátku zní úplně jinak.
3: No právě, a nejlepší na tom je, že to slovo mashup, který tam jde slyšet, že jo, a je pospátku, tak je reálně jenom část jména tohoto člověka. Ale zase neber to úplně jako extrémní nápovědu, přece jenom je to trošku zamuflované, je to trošku zamotané, takže není to úplně doslovná věc. Každopádně, co můžeme prozradit je, že tenhle ten týpek je, řekněme, novinář, reportér,
1: youtuber možná trošku.
3: Taky trošku youtuber. A co bych tak o něm ještě řekl?
1: Já vím.
3: Pojď.
1: Bydlí v Praze.
3: Fakt jo?
1: Jo, jo. Aspoň teda to tvrdí.
3: To je takový týpek z Prahy vlastně.
1: No, říkal, že je z Prahy, no.
3: Tak, když tak dáme vědět, pokud tě náhodou napadne, jaký týpek z Prahy by to mohl být.
2: Sáry od nám, mese, ono fel, že bych měla je jeden nedíl. Já, ale sýští mě fel, manzes a i s tězou přirýbům a mešokátla, co jsme su příští mě feletu mešap.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Ještě jednou krásný dobrý ránko všem. Máme tu čtvrtek, 6 hodin, nějakých 50 minutek k tomu, a to znamená, že si jdeme odhalit, kdo se skrýval za tím dnešním zamotaným hlasem.
1: Tak jo.
0: Tak jo, tak, tak ten hlas zněl takhle, naposledy připomenu. Co jsme si řekli bylo, že je to novinář, reportér a taky tak trošku týpek, který prostě pochází a bydlí v Praze.
1: Přesně tak, je to takový kluk z Prahy. To no, už můžeme v tuhle chvíli taky říct, že je takhle to, i napřímo.
0: Takový je kluk z Prahy, no. Tak se jdeme podívat za váma.
2: V dnešním Celebrity Voice Flip si myslím, jestli to není Tuňák.
0: Jan Tuna, tak ten to dneska není.
1: Jaký Tuňák?
0: Jaký Tuňák, Dome?
1: Nikdo Tuňák smrdí.
0: Ach jo. Ale jdeme i za dalšíma, aby se neřeklo.
3: Ahoj, tady Mara, Celebrity Voice Flip, není náhodou Janek Rubeš, kluci z Prahy.
0: Kluci, no tak to by se dělo, ne, že jsou z Prahy.
1: No tak jako tady kluci jsou z Prahy, tak...
4: Ahoj kluci, tak to je Janek Rubeš.
0: Kačí si je nějak jistá?
5: Bydlí v Praze, jo?
0: No, bydlí v Praze.
5: A je to kluk z Prahy, jo?
0: A je to takový kluk z Prahy.
5: Tak to je Janek Rubeš, ne?
0: Já, nikdo si není tak úplně jistý, ale...
5: Čau, tady Rudo. Hele, tak určitě to bude Janek Rubeš.
0: Určitě to bude, pozor, jistý. Tak to jo.
6: Já jsem takový zmatený, protože jako ten hlas mi ho nepřipomíná, ale ty nápovědy. Já zkusím teda Janek Rubeš, to ale asi nebude, ne.
0: Nikdo si nebyl tak extrémně jistý. A přitom,
1: jenom Rudolf.
0: Jenom jistý. Rudolf. A přitom to Janek Rubeš samozřejmě je.
1: Od něj ustý.
0: Jako, jo, my jsme se tady s Honzou bavili, že vlastně Honza ho úplně nepoznal podle toho hlasu, tak já tady mám schválně ještě ukázku, ze který jsem vycházel.
7: Dobrý den, tady je Janek Rubeš u telefonu, já jsem novinář. K vašemu telefonnímu číslu jsem se dostal tak, že mám k dispozici seznam telefonních čísel.
0: Podle mě teda zní úplně jako Janek Rubeš.
1: Jako zní to jako Janek Rubeš, ale musím říct, že jednak podle hlasu bych ho nepoznal. A vlastně ani když mi řekl tohle jméno, tak jsem se ho nedokázal spojit s ksichtem.
0: Hezky. No jo, nekoukáš na youtubery, to je
1: nekoukám
0: problém.
1: Nekoukám na youtubery, no. Aha. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: to bylo hezký.
1: Krása. Já mám strašně rád tady to zpíváníčko.
0: Ej jo, tak jako... Taky se mi to docela líbí.
1: Jednou za čas. Připadá si tak trošku jako, že máš koncert, jak máš ten mikrofon, sluchátka.
0: No,
1: nepřipadá ti?
0: Jako máš trošku jiný sluchátka, no, než jakoby, za koncert.
1: Jasně, to chápu,
0: ale jiný mikrofon,
1: to, ale... že se slyšíš najednou i s tou písničkou, víš, jak ve studiu, kdyby se nahrával.
0: Jako takový jako in-ear, no, prostě. No,
1: mohl by nás ten kalend vzít na feed někdy.
0: A nebo aspoň jako předskokaný.
1: Já nevím, co bych tam teda performoval, jo? Já mám pár písniček, ale to se nedá.
0: A to jako... nevadí, to dáme dohromady nějakou show, tyvo, ale do té arena tury abych šel.
1: Jo, klidně, klidně. Prosím vás, jestli nás poslouchá Kalin, teďka Kaline, dobrý den, ozvěte se prosím na číslo 210 32 30 30. Čekáme.
0: A jdeme jenom za cesták, my nejsme drahí. No tak jo, my se jdeme podívat dál do Spin rána, za pár minut tady budeme mít taky dnešní mashup, takže na ten si určitě počkej. No a samozřejmě se vrhneme taky do našeho dnešního tématu, protože to bude dneska takový trošičku halloweenský, bych řekl.
1: Na to se těším.
0: Já taky.
1: Rozhodně, ale to si dáme až po počasí.
0: Tak co se týče počasí venku, není úplně kdo ví jak slavný, protože v tuto chvíli by mělo být polésno a zataženo, teploty kolem 6 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že teploty vyšplhají k nějakým 14 až 16 stupňům, s tím, že průměr celkový po republice by měl být na 13 a k tomu by mělo být taky polojasno. Takže podobný počasí jako včera.
1: Přesně.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: maj krásny štvrtok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 6 hodin 59 minut.
2: To je úplně přesný čas, teda posloucháš Rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Dáváš si Rádio Spin, Dom Krištof s tebou, máme tady čtvrtek a svátek má Tereza, takže všem Terkám přeju všechno nej, až na tu Terku ze základky teda. Tak, to je takový statement jenom, víš, aby kdyby náhodou poslouchala. Ne, samozřejmě
1: tam Terku... proběhlo něco nehezkýho.
0: Ne, i Terku ze základky samozřejmě zdravím.
1: Jo, já to svoji Terku ze základky taky zdravím.
0: Dobře, mám pro tebe takovou výzvu, jo? Představ si svoji hudbu.
1: No? Není problém.
0: A teď si představ, že jsi z ní vydělal 8 míčů dolarů.
1: Tak to už je nepředstavitelný, ale dobře, zkusím to.
0: A teď si představ, že to nebyla tvoje hudba a že ji vlastně nikdo neposlouchal.
1: Počkej, cože?
0: Kamaráde, včera na mě skočila taková zpráva, jak na to týpek vyzrál, jo, protože jeden borec z Améru, jak bych to řekl, velmi kulantně vyřešil hnedka dva problémy začínajících umělců. On neměl žádnou hudbu, kterou by lidi poslouchali, a tak si ji prostě přes AI-ko vytvořil, že jo. Normálka dneska, dělá to skoro každý. No a potom zjistil, že nemá posluchače, kteří by to poslouchali.
1: Jasně, kdo by poslouchal hudbu od AIčka, že jo.
0: No samozřejmě, že jedině AIčko. Takže on si přes AI naprogramoval boty, aby to poslouchali.
1: Ne,
0: jenže
1: ne.
0: Byl trošku problém, protože v roce 23, jo, tak podle amerického ministerstva spravedlnosti ti boti vygenerovali 80,9 milionů falešných přehrání na jedný z platform. Myslíš, že to je moc nebo málo?
1: To je poměrně hodně, si myslím.
0: Kamaráde, je to dost. Já jsem si schválně googlil, kolik měla Taylor Swift za ten měsíc jako poslechu, jo. A našel jsem nějakých 9,3 milionů přehrání.
1: Okay.
0: Což oproti 80 mega u týpka, o kterém nikdo v životě neslyšel, mi přijde celkem hard, kámo, no.
1: Chápu.
0: Takže bohužel zakročili a týpek někdy předevčírem chudák dostal na tvrdo, myslím, že 2,5 roku, nebo kolik to bylo, a do toho musí těch 8 mega samozřejmě zaplatit zpátky.
1: Ne.
0: Jo. A z toho vyplyne takový to krásný ponaučení. Já už jsem tady o víkendu trošku rageoval nad umělou inteligencí, protože jsem tady projížděl feed a, kámo, sorry, vypadá to všechno stejně nevkusně prostě. Já nevím, jak to máš ty, ale projížděl jsem takhle Instagram a tam byly nějaké ty pozvánky, tady tyhle ty věci. Všechno, kámo, stejný, všechno hnusný, sterilní umělá inteligence, háčky, čárky tam nejsou. Já z toho prostě chytám rapla občas, no.
1: Hele, já taky, já už teďka taky. Dokonce už jsem to viděl i nejenom jakoby třeba na Instagramu, ale dokonce i do webových stránek už to cpou.
0: Jo.
1: Hrozný.
0: Je to fakt jako všude, no. A to, že se jdeš projít po Praze a máš tam AI menčka. Pá! Sorry, to je prostě hnus, takže jsem rád, mám takový zadosti učinění, že konečně se tomu někdo věnuje a třeba to aspoň jednou odejde.
1: Třeba jo.
0: Tenhle ten vstup vygenerovala umělá inteligence.

0: Radio Spin, Spin ráno, Dom a Krištof, no a nám se pomalu ale jistě blíží Halloween a s nima i kostýmy, horory, no a taky hororové soutěže. A jednu takovou soutěž teďka vyhlásili Pringlesky, a to o brambůrky na 200 let zdarma.
1: Banger, co to obnáší, prosím tě?
0: No kámo, obnáší to jednu důležitou věc, a sice to, že v rámci té soutěže musíš souhlasit s podmínkou, že až umřeš, tak se necháš pohřbít v tom tubusu na ty Pringlesky.
1: To je strašný.
0: Kámo, tohle to, že prostě někdo dá do podmínek soutěže, mi přijde naprosto perfektní, jako.
1: A jako vlastně, když já tím tak přemýšlím, tak to je strašně fajn a je to geniální. Víš co, po smrti je ti to jedno vlastně, v čem ležíš.
0: Jakoby je, no.
1: Takže do tubusu na Pringlesky, když se takhle zavážeš, tak proč ne?
0: Jako jediný co, ty, jak si říkám, jako, že asi nechci, aby mě potom někdo přesypával do tubusu od těch odstovek, ty, protože ty fakt jako smrděj.
1: Jo, to je taky pravda, no.
0: Ale jako jsou dobrý.
1: Jako, jo, ale pořád řešíme vlastně to, že po té smrti je ti to jedno, že jo?
0: Takže jakoby to by, jo,
1: pokud no. To takhle zaručuje, no jasně, no, jako rodina by na tom byla možná trošku hůř.
0: Hele, já bych do toho šel, hele, ušetříš na rakvi, to je jedna věc. Druhá věc je, že to můžeš prostě, že můžou někde zahodit, to je jedno prostě. Hele, řekněte nám, jestli vy byste se nechali pohřbít v tubusu od Pringlesek.
1: Nejlepší
0: konečný téma prostě.
1: Prostě dejte vědět, jestli jste si výměnou za brambůrky na 200 let zdarmo nechali pohřbít v tubusu od Pringlesek.

0: Dáváš Rádio Spin, Krištof Dominik s tebou, 7 hodin, 15 minut k tomu. No a chvilku zpátky jsme tady s Dominikem otevřeli skvělý téma, se kterým on tady včera přišel. A je to úplně jednoduchý. Pringlesky vyhlásili takovou soutěž o bramburky na 200 let zdarma pod podmínkou, že se necháš pohřít v tom tubusu na ty Pringlesky. Tak jsme se vás zeptali, jestli byste tohleto vlastně udělali, jestli byste se takhle nechali pohřbít. No a musím říct, že Michal v tom spatřuje spoustu benefitů.
1: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší bramburky na světě. A mít je na 200 let zdarma, tak sice budu vypadat ještě hůř než Dominik. Ale já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal.
0: No.
1: A víte, kolik stojí v dnešní době raket? Pohřeb. A nejvíc, když se budou ohledávat krysy, tak se aspoň na to, pokud nejbude, budeš trošku kořeněnej.
0: To je nejlepší, prostě být po smrti koření pro krysy, to je naprosto skvělý. Ach jo.
2: Co pro krysy, ale ještě kdyby si prostě takhle jako mohl ochutnat sám sebe, ty vole, po té smrti.
0: No jasně, kořeněný Pringleskama.
2: Víš, kámo, že by si prostě takhle ještě jako polehával v tom tubusu o těch Pringlesech, si říká, ty vole, paprikový bramburky.
0: To je strašný. No a co mi dávejte vědět, jestli byste se nechali za bramburky na 200 let zdarma pohřbít v tubusu od Pringles.
2: Myslete taky na ty své dětičky, protože ty by z toho profitovali.
0: Mm-hmm.

0: Radio Spindom a taky Krištof, máme 7 hodin a 19 minut k tomu, no a my jsme tady pár minut zpátky. Pár minut zpátky otevřeli dnešní téma, a sice to, že Pringlesky mají teďka soutěž o bramburky na 200 let, což je vlastně jako docela výhodný, že jo, protože ochutnáš ty, samozřejmě budou mít i něco tvoje děti. Nicméně, krom toho, ale je tam taky jedna důležitá podmínka, a sice to, že dostaneš potom tubus, kovový tubus od Pringlesek, a v něm se musíš nechat pohřbít.
1: Může být.
0: Halloweenská soutěž prostě.
1: Přemýšlím, jestli jako neujedeš, víš, tom, že přece jenom je to tubus, to znamená, že to bude kutále, tak mluvě v tom budeš, aby to nebylo jak v těch filmech, víš, jak se necháš zavřít do té popelnice a pak tě pustí ti kluci z toho kopce.
0: Záleží na tom, kam tě dají, hele. Jestli si tě někdo prostě jako takhle v tom tubusu vystaví prostě jako doma na skříni, tak když to spadne, tak jasně, no, spadneš, rozsypeš se, ale zase, hele, vemu koště, nametou tě zpátky, se tě tam postaví. Víš, jak to je?
1: Prostě. To je pravda, vlastně nemusíš ani utrácet za urnu, že jo?
0: To nemusíš. A to je na tom to nejlepší, protože vlastně máš ten tubus zadarmo. Víš, kolik stojí rakev, ty vole?
1: Nevím.
0: No třeba 50.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Tolik?
0: No to je, rakev je drahá, kámo. A záleží ještě na tom, jestli chceš skleněnou, kovovou, jestli chceš z dubu, nebo třeba taky z nějakého jako vznešenějšího dřeva.
1: A dělej tady smrk borovice 3 až 7 tisíc.
0: To basic.
1: Celodřevěné rakve, no je to basic. Celodřevěná rakev 8 až 15.
0: Jako tyhle takhle, já bych radši zůstal tyhle v těch Pringleskách, než ve smrku. No, ale nás by zajímalo, jak to máte vy. 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, jestli byste se nechali za cenu toho, že vyhrajete bramburky na 200 let zdarma, pohřbít v tubusu od brambůrek.
1: Nebo třeba i v něčem jiném.
2: Máš blbou náladu? Nevíš, co si pustit, aby se cítil líp? Pust

0: 7:24, ty nám posloucháš Spin ráno s Krištofem a s taky domem. Krištofe, dobrý ráno.
1: A s taky domem. Ahoj, taky dome.
0: No, my jsme tady pár minut zpátky začali rozebírat, jestli byste se nechali pohřbít v, vlastně jako v tubusu na Bramburky nebo ne, takhle jednoduše to řekneme.
1: Je to tak, mám tady Dandýho. Ty krásu, počkej, jak se skloňuješ, kámo, promiň, prostě tady poslal vojsovku Dandýno a má na tebe pár dotazů, dome, jo.
2: Hej, hoši, já teďka tak přemýšlím. A je to ten malej tubusek, kde budeš v prachu? Nebo to bude nějaký gigantický tubus, kde tě narvou celýho? Protože jak tady jeden říkal, že tě budou žrát krysy, ale teďka mluvíte o popelu, tak já jsem z toho zmatený.
1: A to by zajímalo i mě, je to nějaký velký tubus, jakože ti udělají custom prostě rakev na míru ve stylu Pringlesku obalu? Hele, a nebo to je jako ten maličký tubusek od těch Pringlesek, do kterého tě pak nasypou?
0: Podle té zprávy by to mělo být vlastně jako stejně velký tubus, jako je normálně na ty bramburky, akorát prostě kovovej. Nicméně, čistě teoreticky, by si mohl nechat udělat i custom jako velký tubus na to, aby si z něj vešel celý. Jako to by bylo hodně cool.
1: Jako bylo by to zajímavý, no. Ještě kdyby to byl takový ten, víš, americký styl hrobek, nebo takový ten, jak máš tu kamennou hrobku, do který se fakt vejde těma dveřma, otevřeš, jo, a tam máš ten, jak se to řekne, takový ten oltářek a tam místo prostě toho kamenného oltáře by jenom stála ta obří plechovka od Pringlesek.
0: Jeba, ještě kdyby tě tam tak naskládali, jako ty brom. No, nic už nacházím.
1: Kamaráde, ne, víš co, ale to by chtělo, aby tam takhle stála ta, jako ten obří tubus Pringlesek a ty byl tam ještě jakoby zmumifikovaný, nabalzamovaný a bylo tam okýnko a ty jsi jakoby koukal ven.
0: Ježíš Mada, to je hrozný.
1: To je námět na film, ale.
0: Nebo že bys tam měl jakoby místo toho dětka v tom logu tu svoji hlavu.
1: Jo, prosím.
0: No nic, hele, dávejte vědět, jestli byste se takhle nechali nebo nenechali. Nebo klidně, jak říkal Krištof pár minut zpátky, jestli byste se nechali pohřbít třeba taky v něčem jiném.
1: No jasně, ty krásu, mě už napadá pár věcí, vše bych se nechal pohřbít, jo, ale to si dáme po.
0: Rychlý dopravy na Rádio Spin. Jdeme se podívat nejdřív do regionu, protože tady trošičku trpí Brno, a to konkrétně v ulici Gajdošova, která je lehce zaštosovaná. No a zaštosovaná je taky Zvonařka, takže tam počítejte s nějakým tím zdržením. Jinak co se týče dálnic pro tuhle tu chvíli, tak tady počítejte se zdržením na D5 na příjezdu do Prahy a potom taky na D4 po směru do Prahy, a to mezi Řitkou a Jiloveštěm, protože tam se jednak pracuje a druhá se tam taky bourá, takže bacha, do toho nevlítnete.
1: Přesně, dávejte pozor, Řitce, vyjíždějte pomalu. Co se Prahy týče, tak tady hlavně stojí, pardon, Pražský okruh, můžeš čekat nějakých 10 minut za Černákem, zároveň na Průmyslový tam na sjezdu, tak je v konce vidím i nehodu. Co taky můžeš čekat, tak je Želivárna, protože ta je prostě celá rozkopaná, takže pokud tam jedeš ať už autem nebo i MHDčkem, asi se tomu radši vyhni úplně celýmu, protože včera jsem tam jel a sorry, je to fakt neprůjezdný a počkáš se tam takových 15-20 minut minimálně tím, že tam je doprava jenom.
0: Když to zrovna jede docela dobře, jinak je to i na hodinu.
1: No, jako je to tam extrém, takže bacha na to, a kdyby cokoliv, tak dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Říkaj ještě chvíli.

0: rychle.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: pohřbít v obalu na bramburky, anebo se nenechat pohřbít v obalu na bramburky? To je otázka dnešního Spin rána.
1: Shakespeare by to nenapsal lépe. Na to jsme se vás tady zeptali. No a máme tady pár odpovědí, tak já se dopodívat tady na věc, kterou tady dom pojmenoval. Jakub by se nenechal pohřbít. Dobrá.
2: Zdravím spinnery. Hej kámo, zavřít rozhodně ne, já mám klaustrofobii, takže spálit, rozprášit někde hezky v Itálii, nad moříčkem, na Sardíny, ideál, ale zavřít rozhodně ne. Hezký ráno všem, čau.
0: Mně se líbí, že jakoby takový fajnšmekr.
1: No, rozhodně, a já to mám upřímně v plánu úplně stejně, mně se strašně líbí ta představa toho, že se nechá se rozprášit do moře.
0: A proč jako, že tě sežerou ryby potom, nebo ty, jako,
1: že co tak
0: se
1: obecně splyneš s tou přírodou ještě prostě k moři, já jsem podobně se měl narodit u moře, víš.
0: A tak to splyneš, i když budeš v tom obalu od těch bramburek? Zasaděj někde pod strom třeba.
1: No a co z tebe vyroste, brambora?
0: To je otázka, no.
1: A pak tě sežerou akorát. To nechci, radši ať mě vezmou ty ryby, než aby mě potom jedli další lidi.
0: Byla pěkně tučná brambora.
1: By bylo kaše, promeč, panečku.
0: Aj, pro celou ulici, ty vole.
1: No a co vy, nechali byste se pohřbít v obalu od brambůrek, nebo nenechali? To je, oč tu běží, tak dávě vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.

0: peněz.
1: Ale co byste mohli mít, tak to je brambůr nebo zásoba brambůrek zdarma na 200 let.
2: Pěkný oslý můstek. Krásně, přesně tak. Tady jsme se vás tady s Dominikem. Jestli byste se výměnou za doživotní zásobu brambůrek nechali pořbít v obalu od nich. A hele, tohle to přijde strašně fajn, že tady máme voiceovku od týpka, který...
3: Čau, spinaři. Já bych sem v té tubě neměl problém.
2: Nejlepší prostě, kámo. Nechci nějak, já nejsem člověk, který prostě se dívá na věk nebo tak něco, Bráško, pro mě my jsme jako podobně staří takhle, ale je strašně super, když takhle mladý týpeček ti řekne, hele, neměl bych problém.
1: Jako, ale zase na druhou stranu cítím, že si to dovede představit, ale jakože za tu cenu těch brambůrek na 200 let, hele, já bych se tam nechal zavřít klidně. Já bych se nechal zavřít klidně i do krabičky od sirek, kdybych se do ní vešel, ale tak jako při svýváze nevejdu.
2: Nevešel. A jo, jsou takový ty maxi sirky, že jo, takový ty sváteční.
1: I ty jsou malý, ty vole.
2: Ne, nejsou, to je veliký.
1: Na mě to je minimálně krabice od bod, kámo. To jako nejde jinak, ty vole.
2: Vidíš, nechal by se pohřbít v krabici od bod třeba životní výměnou za, nevím, nějakou značku takhle.
1: A tak jako samozřejmě a záleželo by na tom, co by to bylo za boty.
2: A já takhle. Takový ty křusky jenom typický.
1: No, ale do křusek ne, ty no, ještě kdyby byly na sucháč, ne, se zbláznil.
2: No, dobře, tak dávej vědět, jestli by ses nechal pohřbít. Já jsem chtěl říct v krabici od bot, ale ne v obalu od brambůrek za doživotní zásobu. Nebo kdyby tě třeba napadlo, že by ses rád nechal pohřbít v něčem jiným, tak taky

0: 43 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a taky s Krištofem. No a několik minut zpátky jsme vám tady řekli o soutěži, kterou teďka pořádá Pringles. Za to, že můžete vyhrát 200 nebo bramburky na 200 let, se musíte upsat ale v tom, že se musíte nechat pohřbít právě v obalu od Pringles.
1: No a kdyby se vám to nelíbilo, tak jsem to téma trošku rozšířil o to, že kdyby to náhodou teda nebyly bramburky, tak co by to vlastně bylo? A pozor, toho se tady někdo chytil, myslím, že to byl Ruda.
2: Hele, v krabici od bramburek nebo od Pringles tak asi úplně ne, já bych radši nějaký jako obal od masa nebo něco takového, mám rád hodně maso.
1: OK.
2: A jinak, hele, Dome, oni jsou i krbový zápalky, ty jsou docela ve velkých krabičkách.
1: Já ti to říkal, kamaráde, já ti to říkal.
0: No, ale ty jsou mi furt malý, ty.
1: Ale no, dobře, no. Ale obal od masa, ten by ti nebyl malý.
0: Hele, jako nebyl. Jako jediný, co se mi nelíbí, je, takže maso teďka většinou bývá jako vakuovaným něčem. Víš, takovým tom jako plastovým hnusným pytlíku. Ale zase na druhou stranu, já mám hrozně rád marinovaný maso. A dovedu si představit, že by tam prostě byla k tomu ta marináda. A že by mě tam prostě dali jako nějakou kaši, pak by mě zcucli a mohli by mě dát jako kamkoliv, protože jak ti jako zcucnou, tak to z tebe bude jako malinká kulička prostě.
1: No právě, a pak by tě prodávali v IKEA, že jo?
0: Cuc.
3: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'm gonna take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off from fabricated streams and a microwave memes.

0: Radio Spin, Krištof, Dominik Sebou, čtvrtek 15. října. Řešíme tady vlastně, kde byste se nechali pohřbít a proč by to zrovna byly obaly od brambůrek, ale nemuseli by. Došla dneska celkem hodně voiceovek, tak já se u toho schválně zastavím a podíváme se třeba na Janet.
1: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí brambůrky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
0: Neláká, ale zase, kámo, nevím, tak klaustrofobie, jakoby, jo, zaživa můžeme mít klaustrofobii, že jo, ale sorry, potom je ti to vlastně jedno.
2: No, ale nemáš to lehký spaní prostě.
0: Jo, takhle, jakože tě tíží to vědomí toho, že budeš teda jako zavřený v Pringleskách.
2: Právě, no.
0: Chápu, no. Tak podíváme se ještě za Lexou, co tady dal za...
3: Čus, tady Lexa. Já jsem koukal na krásný způsob pohřbení, mě tě spálí a potom tě dají do pytle s hnojivem a přidají tam semínko stromu, zasadí tě a vyroste z tebe krásný strom, takže za mě je takovýhle spojení s přírodou úplně ideální. Mějte se, čus.
0: Ale upřímně, tohle je věc, na kterou jsem taky koukal a taky se mi líbila, ale pořád nějakým způsobem mi tam víc štimuje to moře. Ale být stromem, to je fajn.
2: Být stromem nebo domem, to už je ve finále.
0: A hlavně, kdyby si byl strom, tak sebe potom za pár stovek let, třeba dejme tomu no pár desítek let, můžou udělat další rakve.
2: Tyba, to je hustý.
0: Vidíš?
2: Tak úplně nevím, jestli bych chtěla, aby ve mně bydleli lidi, jako potom.
0: Bydleli lidi.

0: Prokop.
1: Radio Spin.
2: Konec.
1: No, ještě není, ještě nás čeká jedna společná hoďka. Každopádně máme tady čtvrtek 15. října, ty posloucháš Radio Spin s Domem a Krištofem. Svátek má Tereza, takže všem Terám, Terkám, Tereskám všechno je lepší.
0: Přesně tak.
1: Jedině ona.
0: Je Tereza.
1: Já jsem doufal, že se chytíš.
0: Moc dobře. Nicméně dnešní téma Spin rána bylo, jestli byste se nechali pohřbít v obalu na bramburky anebo v něčem jiném. No a nějaký reakce tady dneska máme, jdeme se podívat za Terkou, protože Terka má bramburky moc ráda.
1: A do toho má svátek, takže všechno nejlepší.
3: Ahoj kocí, tady Sonic. Tak já za prvý mám pringlesky ráda, takže bych do toho určitě šla. A hlavně, jakoby víš, když máš aspoň jistotu, když se na tebe rodina vyprne, tak aspoň máš jistotu, že ti někdo pospí. Takže já bych do toho šla.
1: Jo, takový to rozměr mě vlastně nenapadnul.
0: Vlastně jako ne, ale já jsem spíš teďka jako přemýšlel nad tím, kde já jsem vzal tu Terku, protože jsem voice-ovku od Sonic pojmenoval na Terku, tak se Sonic omlouvám, no, tak to se prostě
1: já
0: stane.
1: Já jsem si říkal, počkej, aha, no nic, jsme ne, lidi, že jo, to je chybička, nevadí, Sonic ode dneška je pro nás Sonic Terka.
0: Přemýšlím prostě nad tím svátkem, no nic, ale každopádně, jo. Tak myslím, že jsme možná byli sousedi se Sonic, protože by jsme tak jako leželi v těch pringleskách třeba vedle sebe někde naskládaný.
1: To bylo pěkný a každý jiná příchuť, jo. To bylo fajn. Jdeme se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to se nějak drasticky nemění. Po celé České republice průměrná teplota 5 stupňů Celsia. Pořád máme teda na většině území oblačno, někde dokonce i mlhu. No a co se taky nemění, je ta denní maximální teplota, protože ta vystoupá někam k 16 stupňům v Čechách. Trošku nám to kleslo na Moravě, tam by mělo být nějakých 13-14 stupňů. Každopádně na celé České republice po celém území by mělo být polojasno.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: svátek 15. říjen, svátek slaví Tereza, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my před sebou máme poslední hodinku dnešního Spin rána, kde se teďka jdeme podívat na jednu takovou kuriozitku. A Krištofe, já se tě rovnou zeptám, platíš často v hotovosti?
1: Ty jo, jako moc ne, maximálně když jsou takový ty místa, kam chodíme, kde neberou karty. Ale okay. Jako řekněme, že spíš ne. Proč? Chceš učit?
0: Proč ne, hele? Každopádně, je to proto, že příští rok v Evropské unii bude platit nový nařízení o platbě hotovosti a mně to přijde fakt jako bizár. Nečet si to nikde?
1: Ne, vůbec.
0: Ve zkratce, bude prostě zakázaný platit v hotovosti velký prachy.
1: Dobře, co znamená velký prachy? Jakože nad, co já vím, 5 kilo?
0: No, tak to jsou docela jako velký peníze, ale finální částka je mnohem větší, protože maximálně budeš moct utratit 243 tisíc.
1: Jež paráda, to je v pohodě. Zrovna včera jsem utrácel 242 tisíc, tak to je vlastně úplně v klidu, že jo?
0: Tyba, a já normálně si říkám, kdo prostě normálně právě po kapsách nosí 250 000 a ten člověk stojí doba je naproti mě prostě, to je neuvěřitelný.
1: Jo, já mám ale, víš co, já mám v kapsách 250 000 znalostí jenom.
0: Jasně.
1: Já jsem bohatý na znalosti a na přátele.
0: Máš pod čepicí, tyba, ne? No, dneska ráno teda.
1: Dneska zvlášť teda. Ty krása, já ti nevím, jako čtvrt míče.
0: Tak to čtvrt míče, já nevím, jako kdo za co platí čtvrt míče. Normálně jako běžně jdeš do obchodu, vytáhneš tam čtvrt míče, tyba. No, jako no. Jsou prostě zákony, na kterým asi fakt jako, nevím, na kterým zůstává rozum stát prostě asi.
1: Je to tak, zároveň bych asi přispěl svou trošku do mlýna ještě tím, že jestli nás někdo poslouchá a má po kapsách 250 tisíc, tak jestli nemá tu 500 do pátku.
0: A nebo cestou kolem.
1: A ne.

0: jde doma.
1: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
2: Já jsem takový malinko nervóznější před pravdou nebo lží.
3: Jo, máš být proč? Včera jsem vám to udělal fakt jako lehučký.
2: Právě, no, včera se vám to povedlo, to já mám trošičku strach, že bys dneska mohl být trošku přísnější.
3: Já dneska budu trošku zákeřnější a hlavně jsem si vybral skvělé téma, který myslím potěším každého, kdo jako malý měl rád dinosaury.
2: O, tak počkej. Tak takhle, jakože miloval jsem dinosaury, do dneška to miluju, rád koukám jako na jurský parky, na různý dokumenty, ale trošku se bojím toho, s čím přijdeš. Protože třeba si úplně nepamatuju názvy dinosaurů.
3: Ne, tak neboj, o názvy úplně nepůjde, nechtěl jsem to dělat úplně vědecké, jsou to spíš takové jako funfaktíky, dejme tomu.
2: Okay.
3: Tak budeme potřebovat i jednoho z vás na čísle 210 32 30 30, aby tady Dominikovi hezky pomohl. Začínáme za 3 minutky.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Beyoncé nám právě dospívala, že pokud to máš rád, měl bys na to dát prsten. No a Dominik chvilku zpátky říkal, že má rád dinosaury, a to už odmala. No a právě dinosaury budou dnešním tématem Pravdy nebo lži.
2: No ok, tak já jsem zvědavý, jestli je tady někdo, kdo si třeba ještě dinosaury čistě teoreticky může pamatovat.
1: No. Dobré ráno, Petře.
3: Dobré ráno, chlapci. Jenom jestli můžu trošku nahlás. Určitě. Na jižní spojce a tady jezdí kamiony z druhé strany a je tady bordel.
1: Neboj, budeme nahlás, my víme, že ty máš trošku starší uši, takže ti vyjdeme takhle vstříc.
2: Ale důležitý je, že to na té jižní spojce jede, zatím teda.
1: Přesně tak, kluci, ale nejsme tu od jižní spojky, jsme tu od Pravdy nebo lži, takže nastražte uši, protože první statement zní: fosílie dinosaurů byly nalezeny na všech 7 kontinentech.
2: To se myslím. No, i když...
3: No.
2: I když ty vole v té době možná ty kontinenty byly tak jako trošičku jinak pospojovaný.
3: Dinosauři byli všude, ne? Snad.
2: Tak možná.
1: Já bych dal na Petra být tebou, on si pamatuje, takže... Promiň.
3: To je pacholek, ty vole.
2: Ale nevím, podle mě na Antarktidě po nich nikdo nepátral zatím, tak třeba si myslím, že tam by asi být nemuseli.
1: Takže co mám označit, kluci?
2: Já bych řekl, že nebyly nalezený na všech kontinentech.
3: Dobře.
1: Dobře, tak označujeme, jo, že je to lež. Bohužel, kluci, bohužel. I na té Antarktidě, já jsem viděl, že to bude takový chytáček, protože samozřejmě, že o Antarktida, vem si to tehdy, to mělo úplně jiný klimatický podmínky než dneska.
2: No to jo, ale zase jako po jak dlouhý době tam kdo pátral, že jestli tam hledali ty dinosaury třeba před 10 lety v té zimě, ještě ke všemu, víš, jak daleko museli hrabat.
1: No zkrátka je tam našli a dohrabali se.
2: Blbost.
1: Druhý statement.
2: Sorry, Peťas, no, prostě.
3: Pohodě.
1: Druhý statement zní: Tyrannosaurus Rex a Stegosaurus se v žádném případě nemohli potkat v souboji.
2: Ty vole, to mám pocit, že jsem někde slyšel.
3: Ty vole, to jsou otázky.
2: Já si myslím, že tohle to by mohla být pravda.
1: Jo, co ty na to, Peťas?
3: Dáme pravdu.
1: Dáte pravdu? Dobře, tak já to nebudu prodlužovat, označuju pravdu. Máte pravdu, kluci, je to tak. Taková veřejně známá věc, že Stegosaurus, pokud se nepletu, zhruba 150 milionů let a Tyrannosaurus nějakých 60-70 milionů.
2: Něco takovýho, no.
1: To vlastně znamená, že on vlastně tyhle ty dva dělilo od sebe takový stejný časový období, jako třeba nás od T-Rexe, že?
2: To je to tak.
1: Jo, cool, dobře, 1-1, to mám rád. Třetí statement. Holuby jsou vzdálení příbuzní Tyrannosaura Rexe.
2: Já nevím, jestli holuby, jako slepice bych řekl, že 100%, ale že holub. Ale jo, tak jako říká se, že jako z dinosaurů se stali ptáci, protože dinosauři už předtím měli nějaký peří. Já bych řekl, že asi může být.
1: Jo, Peťo?
3: Já bych taky řekl, že jo.
1: Dobře, tak jste se shodli, tak já vám teda označím pravdu, no. Kluci, je to pravda, máte bodík. Já doufám, že vás nachytám na tom. Samozřejmě uvádí se i slepice, že to je, že, takový potomek, ale všichni ptáci jsou z dinosaurů, no. Takže kdysi dávno měli společný potomky.
2: Ty ve, Peťas, dobrý je to tam, ty.
1: Jo, tak já vám gratuluju, samozřejmě.
3: Tak něco chytřejší.
1: Přesně, moc vám to nepřeju, ale co se dá dělat, já si to vynahradím. Peťo, díky moc za hru a užívej den.
3: Čus. Mějte se, čau.

0: Hard, miluju tady tenhle ten switch do hardstyle na tom konci Hany Montány. Každopádně ty posloucháš Radio Spin, čtvrtek 15. října s tebou Dom a Krištof. A Dome, já jsem se chtěl na chvilku stavit o takový věci, která se teďka stala, protože Luca Brasi 10X, respektive jenom Luca Brasi, tak poměrně dlouho už týzuje svoje album, který nazval Brasislava a teďka udělal takovou crazy věc. Co je?
1: Boží,
0: to je skvělý název.
1: To je takový táta humor prostě.
0: Vůbec, to je úplně, víš co, jakože celá Bratislava je tvoje, prostě Brasislava, to je hard?
1: No okej.
0: Okay. Ne?
1: No ale já bych řekl, že to je něco, co by řekl prostě jako nějaký táta, Brasislava.
0: No dobře, může být, každopádně tohle ten týpeček teďka udělal věc, že normálně polepil celý autobus v Bratislavě se svým ksichtem, má tam prostě normálně i odkaz na to album a mně to přijde mega hard, takový modrý autobus v jeho barvách, v barvách toho albíčka a přijde mi to jako strašně fajn promo a vlastně jsem se včera zamýšlel do mé, co je lepší, protože včera oznámil album Smek a oznámil ho vlastně jenom tak z ničeho nic, že hodil na storíčko, že dneska o půlnoci vydám album. A čau. A najednou tady máš Luku, který vlastně třeba dejme tomu už 2-3 měsíce takhle jako různě promuje album a udělá jako takový to PR stunt.
1: Jako mně se to PR-ko líbí. Líbí se mi, že vlastně jako tou reklamou může zasáhnout i nový lidi, že prostě potom třeba nějaká 60-letá bába, která nastupuje do toho autobuse, si řekne, jo, to si třeba poslechnu, víš co, jakože prostě takhle ten Smek, když to oznámí jen tak jako ve storíčku, tak zasáhne svoje lidi a Luca Brasi může prostě nabrat i důchodce na poslouchání jeho hudby.
0: To je otázka, zasáhne svoje lidi, že jo? Podívej se na Šína, který taky takhle, že jo, prostě dropne album jenom tak z ničeho nic.
1: Ale
0: a zasáhl kolik lidí.
1: No ale protože u něj se to jako mega rozkřikne.
0: Tak uvidíme, samozřejmě dáme vědět. Album od Luky Brasi ještě nemá teda pevně stanovený datum vydání, každopádně jakmile vyjde, neboj, hodíme tam hezký recenzi v hudebním víkendu. Tak, jdem si dát jednoho ice cream.

0: Rádio Spin, 8 hodin 26 minut k tomu, doma Krištof s tebou. Pojďme se v rychlosti ještě podívat na to, jak teda máme venku, protože jedně přijde, že s tou teplotou se nic neděje. Že ona furt tak jako stagnuje na tom, že je tam prostě zima a je tam počasí pod psa.
1: No tak co se dá dělat, no tak tam prostě bude dneska pod psa, hele.
0: No nedá se nic dělat, prostě tam dneska bude zimečka, ale o to líp možná, protože ten čajík v zimě v srdce jenom chutná trošku líp než v létě.
1: To je pravda, to má to úplně jiné, jako takhle, samozřejmě bych si asi v 38 stupních, co bylo letos venku, nedal to prostě jako teplej čaj, jo.
0: Já jsem si ho dával občas, ono to schladí. Ne jako teplý vyloženě, ale takový vlažnější, trošku do tepla, tak ono to dělá dobrotu.
1: No dobře, ono to teďka zahraje, ale ještě si do toho dáš ten zázvor, tyjo, aby si byl zdravý.
0: No právě, no, můžeš si ten čaj klidně dát teďka, pokud právě vstáváš a snídáš, ale venku je taková průměrná teplota zhruba 5 stupňů Celsia, takže myslím, že ten čaj ti bude chutnat výborně. No a co se těch denních maxim týče, vystoupají někam na 16 stupňů, na Moravě už se nám to ustálilo, tam by mělo být nějakých 13 stupňů Celsia. Tak či tak si myslím, že poměrně fresh počasí, tak se jdem podívat, jestli jsou fresh i silnice.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak když se kouknu do regionu, tak tady to úplně fresh, nebo takhle, ne úplně 100% to vypadá fresh, ale jako docela to je v pohodě. Jediný zádrhel v tuto chvíli hlásí Brno, a to v ulici Opuštěná, protože tam se to štosuje, a ještě jeden zádrhel hlásí taky Ostrava, a to v ulici Místecká, tam se bourá, takže i tam počítají se zdržením. Když se koukneme na dálnice, tady počítají se zdržením určitě na D5 na příjezdu do Prahy a taky na D7 na příjezdu i výjezdu z Prahy.
0: Co se Prahy týče, tak tady vidím 3 kreše, jeden na Olomoucký, další vidím nahoře na Tupolevově, na Letňanech, no a v neposlední řadě taky na... Ty zprávě rozbil propisku. Já jsem se lekl, tyjo.
1: Já taky. Taková mají klasika. Prostě.
0: A v neposlední řadě taky kreš na ulici Klibuši. No a co se těch zdržovaček týče, ty jsou zkrátka úplně po celý Praze. S takovou dobrou zdržovačkou, co pár kilometrů můžeš počítat na Pražském okruhu, snad po celý jeho délce. V neposlední řadě taky dej bacha na to, že na Živárně to poskakuje a stojí, protože tam je rozkopaná tramvajová trať a je tam jenom jeden pruh, to znamená, že tam nabereš minimálně 20 minut zpoždění už teď. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jak zaznělo, Radio Spin ve tvých uších, Krištof a Dominik s tebou a my tady pro tebe opět máme hodnotnou výhru, kamaráde. Dominiku.
2: No, máme pro tebe vstupenky do kina na Zrádce.
1: No jasně. A přesně teda řečeno, je to na 21.10., říkám to správně?
2: Je to na 21.10., to je příští středa, to souhlasí, říkáš to úplně správně.
1: Výborně, do Sinestaru Anděl, zcela zdarma. Jediná podmínka je, že zavoláš na číslo 210 32 30 30 a o ty lístečky se tady hezky popereš.
2: A musíš samozřejmě vyhrát, protože když se popereš a prohraješ, no tak samozřejmě jsi bez lístku, takže doporučuju dávat pozor, poctivě se přihlašovat a samozřejmě taky něco málo vědět, no.
1: Banger. Tak jo, začínáme za 3 minutky, tak kouni, protože bereme první dva.

0: jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Krištofe.
2: Dominiku.
1: Máme hráče.
2: Máme hráče.
1: Tak to bude zajímavý.
2: Na lince číslo 1 máme věrného Mikuláše. Ahoj Mikuláši.
3: Ahoj. Spíše
1: zrádce,
3: ale nevadí.
1: Tak ty,
2: teď se zprozradil.
1: Teď celému hradnímu pánu, jestli to rozbil celý jeho plán.
2: Ale to nevadí, protože na lince číslo 2 se proti Mikulášovi postaví Lukáš.
3: Čau.
2: Ahoj Lukáši, čau kokusy. Hele, pokračovat budeme v tématu otázek, respektive v okruhu otázek, který jsme tady načali včera. A to jsou české hrady a zámky. Já vím, že to bylo těžší, ale psal to Dominik, kdybych to psal, já udělám vám to lehčí, ale co
1: no,
2: se
1: to jistě, ale známe tomu zbrý. Ne, tak jako takhle, chcete do kina zadarmo, tak to prostě nemůže být úplně jen tak zadarmo, že jo?
2: Dobrá, kluci, jenom připomenu pravidla. My vám položíme otázku a vy, abyste na ně odpověděli, tak se musíte přihlásit tím, že vykřiknete svý jméno a pak až můžete dát správnou odpověď. Jakmile bude správná, máte bod easy as dead, jak říkáme my bohemisti. Tak na to jdeme.
1: Tak jdeme na to. Otázka číslo 1. Na jakém zámku se natáčela Zlatovláska?
3: Lukáš.
2: Lukáši.
3: Musím Hlubokou.
2: Hluboká to nebyla.
1: Já ne, jako lehčí
3: voda. Tak ale zkuste Mikuláš.
2: Tak Mikuláši, zkus.
3: Švihov, tam se někdo natáčelo, ne? Švihov.
2: Na vodním hradě Švihov se taky natáčelo.
1: Ale Zlatovláska to nebyla, mladý pane. Nic, ten,
2: necháme se odpovědi, no. Dominiku, já jsem ti říkal, jako děláš to těžký, ale já vám dám jednu otázku,
1: je
2: která je fakt
1: na
2: jako...
1: červený lhotě.
2: No jak červená lhota, no, to byla, ale hele, mám pro vás lepší otázku, kluci. Na jakém hradě podle písničky Už světla nehoří?
3: Lukáš.
2: Lukáši?
3: Okoří, okos.
2: Jo, dobrý, zachránil jsi to, píšu ti vodí. Píšu ti tam vod. No dobře, pojď, dej si ty těžké otázky.
1: Já musím říct, že už jsem fakt jako si trošičku myslel, že to dneska bude bez nějaký odpovědi. Tak poslední věc. Z jakého hradu podle pověsti skočil Horimír se Šemíkem do Vltavy? Tak ale.
2: Kluci.
1: Já si myslím, že Alois Jirásek to napsal dost jasně.
2: Skočil do Vltavy a pelášil k neumětelům.
3: Lukáš.
2: Lukáši.
1: Lukáši.
3: Vyšehrad.
1: Je to Vyšehrad,
2: jo. Je to
1: Vyšehrad,
2: dobrý.
3: Je
2: tam Vyšehrad. Tak dobrý, aspoň dva vodíky máme. Mikuláši, děkujem ti za hru, zkusit můžeš zase zítra samozřejmě. A Lukáši, prosím tě, vydrž mi na drátě, já si o tebe potřebuji obsat nějaký info, aby tě do toho kina vůbec pustili. Super kluci,
3: jasný, super,
2: díky moc zatím.
3: Díky, čau.
1: Čus.

0: Marku?
1: Ano.
0: Já se nějak špatně slyším a nevím, čím to je.
1: Počkej, jak špatně slyšíš?
0: No nevím, nějak mi zlobí asi tady, buď to ty nějak špatně mluvíš, nebo možná signál, jestli mě zlobí.
1: Počkej, já vím jak na to. To musíš vypnout a zapnout, ty vole.
0: Vypnout a zapnout? No ale no. Já tě poslouchám v dabu.
1: No, tak to musíš v tom případě vypnout a zapnout, přeladit a ono to potom bude.
0: Fakt jo, to je takhle jednoduchý.
1: No takhle jednoduchý to je.
2: Nekese.
1: To jsou technikálie, rozumíš, že ajťácký věci, prostě restart vždycky zabere.
0: No tak to je skvělý poselství, ne? Takže pokud náhodou zlobí ten signál v dabu i tobě.
1: Tak ti nestačí, tak ti stačí vlastně jenom jedna jediná věc. Přelaď to, nalaď znova rádio spin. No a my se slyšíme za chvilinku.
0: Ulož si ho tam, je to úplně jednoduchý. To jsou vstupy, co?

0: náš spin ráno s Domem a s Krištofem, ale už to nebude moc dlouho trvat a bude tady Vicky.
1: Fakt?
0: 3, 2, 1. Vicky Čuk!
2: Jsem se teleportovala, nazdar.
1: Ty krása,
2: a neslyším
1: ahoj.
2: Vás.
0: To je divný.
1: Neslyšíš?
0: To je divný. A máš přeladěnej dub?
1: Hezky. Tak, co
2: hezky,
1: to říct?
2: No,
1: co to říct?
2: Hele, mně došly slova asi.
1: To je v pohodě.
2: Ne, já jsem to měla stěšeně, abych neslyšela ty babovřesky, ale dobré, už jsem se...
0: Tyhle, Vicky prostě po půl roce zjistila, že tady s ní tyho máme do podkresu pucičku babovřesku.
2: Já jsem to nevěděla.
0: Uražená prostě, tyjo.
2: Ano, jsem uražená.
1: Takže s náma dneska nebudeš mluvit?
2: Ne, s vámi ne, ale s posluchačema jo, protože nám začne komunikátor.
1: Tak to je skvělý, tak to můžeme jít asi domů teda domů. Jako z Vicky asi nic kloudného teďka nedostaneme, protože je na nás uražená, takže ji musíme koupit kytičku.
0: Dokonce mi
1: teďka
0: ukázala i prostředníček.
1: Ježíš.
2: No to zase Dome, nepřeháněj, prosím tě, jsi nevzal
0: no
2: brýle, to nebylo.
0: Si, takhle, řekla jsi něco, co vlastně by se stotožnilo s prostředníčkem.
2: To byl výstražný ukazováček.
0: Ale v pohodě. Nicméně, Vicky, co vás čeká teda v komunikátoru?
2: V komunikátoru budeme komunikovat. No a bude tam, probereme Naked Attraction.
0: Hey, jo,
2: protože okay. To je prostě moje oblíbená show, já si nemůžu pomoct, no tak je to moje guilty pleasure, no a co? No.
0: Vicky něco. Prostě sedí doma s mámou a koukají po večerech na Naked Attraction.
2: No. Tak to strefil, bingo!
0: Ale já jsem se musel včera zesmát, protože tyhle Božka zapla včera Primu Plus a omylem klikala na profil, který tam mám udělaný pro její mámu a byly tam rozkoukaný dva díly, ty vole.
1: Ježiš, tak všichni se na to občas podívají, že jo?
2: Hele, a není na tom vůbec nic špatného, já se to tady tykom budu snažit znormalizovat, věřím tomu, že spousta spinnerů se večer na Primě Plus na to mrkne.
1: Přesně, normalizujme nahotu z Vicky v komunikátoru, no a jdeme se ještě v rychlosti podívat na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 6 stupňů Celsia, pořád máme pod mrakem, no a denní maxima vystoupají k 16 stupňům Celsia, přičemž bude polojasno. Tolik počasí a my se loučíme.
0: A slyšíme se zítra.
1: Tak čus.
0: Čus.
3: Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
7: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

To bys byl punker. Moje jméno je Smack. Lidem se o mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok. Proto tancuju, když jsem v klubu.

Krásný dobrý ráno ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme už čtvrtek 15. října, no a svátek má dneska Terka. Takže Terko, všechno nejkrásnější k svátku. Vlastně teď si uvědomuju, že těch Terek znám docela dost, takže všem Tereskám vše nejkrásnější. No a pokud nějakou znáš, tak rozhodně jí nezapomeň dneska popřát. No a co probereme spolu, prosím tě? Tak Smack One o půlnoci vydal deluxe album Smack One. Jak slíbil, tak udělal. No a já ti řeknu víc info osobně. Big těšink a jsem nadšená. No a potom se taky pořádně podíváme na Naked Attraction. Seznamku, kde lidi nic neskrývají, a to doslovně. Hele, v téhle show jsou lidi nahatí a odvážní. No a zrovna dneska vychází speciál VIP Naked. Hele, kdo tam bude a o co půjde, tak to ti povím taky dneska. Ale teď už startuju, samozřejmě, že tvůj nejoblíbenější komunikátor. To znamená, že tady hraju tracky podle tebe, je to zcela a čistě na tobě. Takže mi zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku a já se budu těšit, čím nás tady rozparádíš při tom čtvrtku. Radio Spin.

0: Brain Talk.
1: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v malém městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale tak je to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo. Helenu

0: Vicky tady s tebou a tracky na přání. Michale, co to bude a pro koho?
1: Čaute, tady Michal, prosím tě, já bych chtěl zahrát písničku nějakou od Moma. Bylo by to dobrá trance do věznice, do Rapotic a pro všechny kluky z Rapotic a taky pro tebe do studia.
0: Díky moc za vzkaz, Michale. Kluci, Michal na vás myslí, no a posílá vám Moma. Vybrala jsem celý bank, tak užijte. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a včera proběhla premiéra 5. dílu Zrádců. Je to tak, takže někteří šťastlivci, kteří tady u nás soutěžili ve hře Jeden na jednoho, která tady probíhá mimochodem každý všední den od pondělí do čtvrtka u Krištofa s Domem, je to hra jeden na jednoho. No tak ti šťastlivci, kteří vyhráli, tak si včera mohli užít pěkně v Cinestaru na velkým plátně to velký drama. No a vy, kdo jste zrovna nevyhráli, tak věřím, že jste třeba mrkli na Primu Plus, případně ještě čekáte do neděle, abyste se mrkli přímo na Primě. No tak každopádně dneska ještě Zrádce tak jako z lehonka probereme, protože přijde kolem 12. náš expert, a to Roman, který přinese dávku názorů a možná i nějakých zákulisních drbů, uvidíme. No a já se budu těšit. Takže určitě lístky můžeš i tento týden schánit u nás, stačí se zapojit do soutěže, dneska už kluci lístky rozdali, takže se můžeš těšit zase příští týden. No a já už jdu teďkon pořádně na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady koukám, že máme nehodu, no a to v ulici Jaselská v Kolíně, no a potom taky v ulici Teplárenská v Karlových Varech. Teď už jsem přímo na dálnici, tady máme nehodu na D8 na 44. kilometru v okolí směrem na Prahu v okolí Siřejovic. No a pak tady koukám, že máme nově crash v Praze na pražském městském okruhu na 59. kilometru ve směru na D1 a tady jsou v sobě dva osobáky, je tady neprůjezdný levý pruh, tak pokud můžeš, tak to oběť. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej a zatím mi prosím tě neposílej hlasovky, protože mi nejde internet, takže pokud se mnou chceš spojit, tak pěkně postaru a zavolej mi, jako tady hned nějaký spinner, tak já to růzít. Měj se zatím krásně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves. .cz.
3: Pověz je to na hřebík a na hřebík pro vás. Na provazu je svečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštářích brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší.

démoni, musím jim sloužit. Svlíkaj mě z kůže, nemaj se mnou žádnej soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebí, kanářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, kanářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás.

0: hřebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Pusám něco jinýho, prosím, zpěme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Viki tady s tebou, treky na přání. Na drátě už teďka Michal. Čau Michale.
1: Ahoj Viki.
0: Čau, čau. Hele, já jsem to tady právě říkala zrovna před chvilkou do éteru, že mi nefunguje internet, takže kdo se ke mně chce dostat, kdo se chce spojit a nechat si zahrát, tak nech ať mi takhle oldschoolově prostě zavolá a s Michalem jsme se shodli na tom, že telefonování je stejně nejlepší, že jo?
1: Ano.
0: Oproti jako psaní třeba zpráv potom, tak je to vždycky vlastně jednodušší na domluvu.
1: Určitě, protože psaní zpráv jenom člověka vysírá a zdržuje ho to zbytečně.
0: Jajajaj, no pozor, pozor language, ale v pohodě, jasný. No jo, jsme v éteru, ale ano. jinak chápu úplně tvůj point, teda jako mám to stejně a vlastně potom je i super takhle, že jo, když mi zavoláš Michale, že můžeme si říct prostě, jak to tady máme s těma písničkama, že jo? Zatímco, ano. Když dostanu hlasovku, tak je to pecka, když posluchač ví, že to tady opravdu mám, ale zase třeba, když něco zkouší, tak je lepší, když jsem ve spojení takhle telefonicky. Že ano. Se můžu doptat, že jo? Takže, přesně Michale, tak. Já jsem ráda, že se slyšíme takhle úplně OG prostě, telefonicky. No a co si necháš zahrát? Jamese Koula.
1: Jamese Koula jsme se dohodli.
0: Je to tak. Daniel MCs.
1: Přesně tak. Yes. Ale bude to pro tebe a pro všechny spinnery dneska. Dneska nebudu hamtivej.
0: Ty jo, Michale, ty seš štědrej dneska. Takhle při tom čtvrtku, jo.
1: No jo.
0: Oh jo. Michal už je dobře naladěný, už se těší na víkend. No a Michale, měj se krásně, krásný
1: taky,
0: odpoledne.
1: Taky.
0: A zatím čau.
1: Taky, ahoj.
0: Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a prosím tě, samozřejmě i v příští hoďce komunikátor podle tebe. Jediná věc, momentálně mi v celém rádiu nefunguje internet, to znamená, že pokud si chceš nechat zahrát track na přání, tak tě prosím, na kolenou, pojď mi zavolat. 210 32 30 30, žádné hlasovky teď totiž nefungují, to stejný samozřejmě platí taky o dopravě. Já jednoduše přijela teďkon zpátky na analog, takže určitě se ozvi. No a prosím tě, co tady spolu probereme v příští hoďce? Ta-da-da-da, láska. Láska je všude kolem nás a někdy stačí se jenom podívat a hned víš, že je to ten pravý, ta pravá. No a možná právě na tom stojí Naked Attraction, kde vlastně lidi na sebe nejdřív koukají, než se rozhodnou, že se chtějí navzájem představit. No a protože tahle show je postavená na tom, že lidi opravdu neskrývají vůbec nic a jdou takzvaně z kůží na trh, tak jsou úplně, ale úplně nahatí. Já teda musím říct, že to je za mě jako opravdu velká statečnost, je to vlastně hrozně hezký, že ty lidi do toho takhle jdou a nic neskrývají, já bych to třeba nedala, prostě jsem stydlín, je to tak, ale tyhle lidi to dávají, no a dneska je speciál VIP Naked, no a jak to bude probíhat, kdo tam bude a vůbec, co se tam bude dít, možná to bude i něčím speciální, no tak to ti povím už za tři tracky, takže pro všechny, kdo to mají stejně jako já, guilty pleasure, tak teď už nastraží ouška, a budou připraveni. Teď si dáme ještě počasí. Tak prosím tě, s mými možnostmi ti momentálně můžu říct, že v Praze máme 10 stupňů Celsia a svítí sluníčko. Ve zbytku republiky kolem 7 až 9 stupňů, no a odpoledne bude až kolem nějakých krásných 15. Takže dneska bude fakt pěkně. Jedeme dál.

0: Na rádiu Spin.
1: Pringlesky představili soutěž o doživotní zásobu bramburek.
2: A to pod podmínkou, že se necháte pořbít v jejich obalu.
1: No a to se úplně nabízelo se vás zeptat.
2: Jestli byste do toho šli?
3: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší bramburky na světě. Já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal. A nejvíc, když si budou ohrávat krysy, tak se aspoň na to pochutnají, bude, budeš trošku kořeněnej.
1: To je strašný.
4: Čau, spinaři. Já bych sem v té tubě neměl problém.
2: Já taky ne, ale měli jsme tu i odpůrce tohohle toho nápadu.
5: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí bramburky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
3: Ale v krabici od bramburek nebo od Pringlesek asi úplně ne, já bych radši nějaký jako obal od masa nebo něco takového, já mám rád hodně maso.
1: Pěkný, takovou praktickou korunu tomu dneska ale nasadil Kuba.
6: Za mě osobně optimální pohřbívací bedna, ve který bych já chtěl být pohřben, abych toho měl doživotní přístup a doživotní zásobu, je kanistr.
2: Jo, při dnešních cenách benzínu bych to taky udělal.
1: No tak to hlavně nedělej dneska, aby si zítra mohl pěkně vysílat.
2: Od 6 do 9 na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: think about me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a jdeme se podívat na Naked Attraction. Pořádně nastraš uši. Druhou sezónu československé edice totiž začneme ve velkým, a to edicí VIP Naked. Do kabinek vstoupí například Nathan ze Survivoru, nebo Sandro Jandejsek, který je profi boxer a znáš ho z Love Islandu, nebo Zoria Blues, Československo má talent, anebo třeba Marie Rose, DJka a influencerka. Myslím si, že tu jsem sledovala teďkon v Are You The One. Ale jestli se těšil, že uvidíš nahatý zadky, no tak to tě zklamu. Protože přece ve finále nejde o to, jak vypadáš, jo?

fenomén, který má spousta mladých kluků. A nebo například tam taky bude se řešit body shaming, předsudky toho, jak by člověk měl, neměl vypadat. Takže vlastně si myslím, že je to dost důležitý, tyjo, se na dnešek podívat. Nebo například se tady bude řešit i komplex jako z velikosti poprsí. Já si myslím, že opravdu jako ženy, muži, dneska si vem svoji polovičku, dejte si popcorn, dejte si nožky nahoru, podívejte se na Primu Plus a na VIP Naked Attraction, protože si říkám, že odhalit svoje tělo na nuda pláži, to je jedna věc, jo, ale obnažit duši, tak to je ještě jiná odvaha. A já teda smykám, takže speciální díl si bude žádat tento speciální program. Já si myslím, že to bude paráda. No tak zítra si povíme. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že taky triky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Petra.
2: Ahoj, tady Petr, jestli můžu, tak bych tam chtěl jít do Ektora. Jak jsme říkali, teď jsem to zapomněl, ten název.
1: Něco mocného.
2: Jestli by to šlo, díky, čau.
1: No, něco mocného třeba.
2: Výborný. Já se fakt dneska na to budu dívat.
1: Tak skvělý, Petře. To je fakt výborný, já jsem hrozně ráda, takže Petr se rozhodně na Naked Attraction dneska bude dívat, ale Petře, prosím tě, jak jsem ti to předtím nemohla prozradit, teď už můžu, žádné nahaté zadky tam dneska nebudou, takže pokud se chceš podívat na seznamku někdy jindy, kde lidi opravdu jdou úplně jako celý a prostě nestydí se, což teda Petr prostě by byl mezi svýma, protože on chodí na ty nuda pláže, no tak to jsou ty další díly, ale teda tentokrát to bude spíš takový jako duševně osvětový. Tak či tak, ale jsem ráda, že jsem tě přesvědčila, no a zítra si o tom povíme. Teď už něco mocného, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Hradci Králové, na Gočárově třídě a v Brně v ulici Okružní. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D8 na 68. kilometru ve směru na Prahu v okolí Trmice. No a nehodu už teďkon vidím v Praze. No a to na pražském městském okruhu na 23. kilometru ve směru na D1 v okolí Zličína. No a čekej zdržení, a to na Českobrodské až 10 minut. Nevím přesně, co se tam děje, ale pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět, a to, že mi zavoláš 210 32 30 30, jinak než telefonicky se mnou teďka nespojíš, protože mi nefunguje internet. Rádio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky songy na přání. No a já už tady mám teďkon jeden vzkaz, který jsem doputoval až z Piešťan. Je to tak, proběhlo tady telefonické spojení, úplně mezinárodní. No a mám tady teďkon vzkaz od Tomáše.
2: Ahoj, ahoj Vicky, poprosil bych vám zahrát pesničku od Kontrafaktu, Odviaci vetrom, pre všetkých poslucháčov Rádia Spin, pre Mišku, Janku, pre teba Vicky. A prajem příjemný den, nech se vám darí, ahojte.
1: Díky moc Tomáši, tobě taky krásný den, zdravím. No a teď už si dáme Kontrafakty. Jdeme si to užít, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Aerospin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce už se mrkneme na to Smekovo album, který teďko o půlnoci vyšlo. Já se nemůžu dočkat teda, jak to spolu probereme, protože když na to koukám, tak jsou tam věci, které znám, potom věci, které vůbec neznám, no a potom pokračování různých tracků, jo, třeba hned tady Bambi Part 2, jo, anebo je tady Hardest Part 2, jako já si to nedovedu představit, Hardest jako takovej je neskutečný nářez, ale jak zní teprv Hardest jako Part 2, no tak to už bude totální jako ostrárna. Takže to spolu probereme hned v příští hoďce, co tě čeká a nemine ve Smek One Day One Edition. No a teď si dáme počasí. Počasí, počasíčko v Praze, 12 stupňů Celsia, svítí sluníčko, ve zbytku republiky 10 až 12 stupňů, dnešní maxima kolem nějakých 15 až 17 stupňů Celsia, čekej polojasno, spíše jasno, bude hezky.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jdeš dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

furt je to stejný. Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Ja. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstanem na

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď už jdeme rovnou na novinku novinek. Smack One o půlnoci vypustil do světa svůj projekt Smack One Day One Edition a je to teda nářez. Jako hodně najete je track Hardest Part 2, na kterým je feat od Hrdak Brata. No a ten mimochodem znáš, Hardest jako takovej, ale tenhle feat tady teda zatím nemáme, teď vyšel o půlnoci, tak třeba se nám tady objeví, já bych mega ráda. No a rozhodně doporučuji zčeknout YouTube, protože k tomu vyšel taky videoklip a ten teda je hodně divoký. Jako takovýhle mošpit to jsem neviděla snad nikdy. Takovýhle velký show jsou jenom evidentně u Smeka. No a já ti říkám, že já jako květinka bych byla opět zadupaná do země, protože jako tam je tak neskutečná energie. Hodně dobrý. Takže mrkni na to. No a víš, co rozhodně nebylo mimochodem na mojí bingo kartě? Tato track s názvem Kdo to je, na který si Smek přizval Danzhuna. Jako lidi je mají někdy jako tendenci lehce zaměňovat. No a mě teda neskutečně baví, jak se k tomu pánové postavili s takovým jako nadhledem, vtipem, jsou tam spolu, za mě fakt pečka. Takže rozhodně doporučuji mrknout na celý projekt, který už je teďko na všech streamovacích platformách. Myslím si, že jako Smek hodně zandal. No a když se podíváš na jeho Instač, tak jsem dokonce koukala, že až to celý zhlídneš a respektive poslechneš, no tak potom, že mu můžeš taky zanechat vzkaz, bude za to rád. Tak já jdu teďkon pustit Danzhuna, aby si poslechl, že vlastně ty narážky, že jsou si se Smekem v něčem lehce podobný v nějakým vibeu, už tady byly i předtím, no ale to, kdo to je, tak to je podle mě fakt pecká.

blbou náladu? Nevíš, co si pustit, aby se cítil líp? Pusy Rádio Spin a všechno bude jinak. Tenhle víkend na tebe čeká nálož tracků, který

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, track na přání, no a co to bude, Máro?
2: Já vás zdravím všechny a zdravím pro všechny, Karlových Varů, do Prahu, do Plzně a chvátáme, ale dnes pomalte, máme jenom jednou zdraví. Takže já dělám nemocnici, takže všechny přeju všem nejlepší, všechno nejhorší, jak se vyhne a děkuji vám za Radio Spin.
1: Díky moc, to je krásný, takže skvělý dneska rčení pro čtvrtek, spěchejme pomalu, spěchejme s klidem a dáme si k tomu Pio Squad. Tak Máro, zdravím tě do kuchyně, ať to dneska jde, no a my si to jdeme pustit, Radio Spin. Yo,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni v ulici Masarykova. Dál mířím na dálnice, tady nám poskakuje D1 směrem na Vyškov v okolí Šlapanice. Čekej tady až 10 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady je nehoda na pražském městském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruziň, a to ve Slivenci. No a kreš hlásí taky pražský městský okruh na 23. kilometru, a to směrem na D1 v okolí Zličína. Je tady v sobě osobák a nákladák. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a prosím tě, neposílej mi žádný hlasovky, protože stále mi nejde internet, takže by si se nejspíš nedozvonil. Díky za to a jenom telefonicky, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.
3: Nově to vysíláme na 97 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?
1: No jistě.

0: keep me down.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už Vojta.
2: Ahoj, tady Vojta, dáme tam Gleba pro Vicky, písničku, kterou vybírala Vicky, a zatím ahoj.
1: Vojta samozřejmě zavolal a výběr byl zcela dobrovolný a mega si to užil, ten telefonát se mnou, no a samozřejmě, že on se usmíval celou dobu, i teď je podle mě mega šťastný, on se jenom usmívá vnitřně, no, takže buď jako Vojta a taky si zavolej o svůj track a já ti ho vyberu. Ne, dělám si legraci, dali jsme to dohromady. Takže dáme tady Gleba, MC Erika, Barbaru, Známky života, remix, jdeme si to teďkon užít. Vojto, zdravím tě, no a přeju ti krásný den, ahoj!
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď!
0: Ladíš Rádio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: budoucí.
1: Oh, that's a big boy, isn't he?
2: Víte, člověk, počúvate pesničky od MC

0: Láva. Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě, že taky tracky na přání. Tak prosím tě, spinnere, máme před sebou poslední hoďku. Tak pojď, ještě mi zavolej 210 32 30 30. No a nechám samozřejmě výběr na tobě. Takže příští hoďka, ještě songy na přání, prosím tě, jenom telefonicky, protože ještě stále mi nejde internet v rádiu. To znamená, že pokud si mi poslal hlasovku, tak bohužel dneska se nedoklepeš. Tuk, dneska nic prostě, jo. Zavřený krám, beru jenom telefonáty. No a prosím tě, co spolu probereme v příští hoďce, jo? Pozor. Budu tady mít skoro hradního pána. Budu tady mít pana Romana, našeho Romana tady z Rádia Spin, který je expertem tady na Zrádce. No a protože včera byl nový díl, a to pátej, tak věřím tomu, že Roman nám dá a předá pár svých postřehů právě z minulého vlastně teď toho současného dílu. Takže rozhodně máš se na co těšit. Pokud si viděl, tak zhodnotíme společně. Pokud si neviděl, tak tě to třeba bude inspirovat k tomu, abys to dneska zapnul. Teď si dáme počasí. Jo, prosím tě, máme momentálně kolem nějakých 15 stupňů Celsia, a to hlavně odpoledne v Praze svítí sluníčko, dnešní maxima na 17, takže dobrý, mrznout nebudeme, měl by být prostě tak a jednoduše krásně, a to po celé republice svítí slunce nad hlavou.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už náš expert Roman.
1: Udělejte bordel, jo. Ahoj.
0: Máme tady našeho hradního pána našeho rádia.
2: Vítejte na Rádio Spin.
0: Výborně. No, Romane, prosím tě, tak no. Co, sledoval jsi včera bedlivě pátý díl?
2: Jo, já jsem přišel domů, měl jsem sraz s bývalýma kolegama ze školy, tak jsem vlastně nebyl hnedka u televize v těch 19.45, nebo v kolik to začíná. Takže jsem to viděl až v 11 večer, do půlnoci jsem na to koukal a říkal jsem si, joho, to je prostě hustý. A musím říct několik jako postřehů, jak končil ten minulý díl, jo, a jak prostě Krištof říká, no tak možná tohle to nám teďka prostě zkazí celou hru, tak jsem si říkal, ne, oni vykopnou prostě Davida, to je ten chemik, který mám docela rád,
0: já
2: protože takový trošku jako bláznivý, ale ty kápi s tím mají prostě štěstí, že mě nechytil.
0: Bych jim rozsekal.
2: Takže tomu strašně fandím. Takže jsem byl rád, že zabili Lukáše, líbilo se mi ta forma, jak ho zabili, jak tam prostě šli s těma lampičkama prostě,
0: no,
2: a on jak tam jako, a věrní vyhrajou. Nedopadne to dobře a tak dál. Tak to bylo jako pěkný a byl jsem rád, že teda vypadl Lukáš, bytě, Lukáš sympaťák a zase, ale aspoň se může věnovat koučování žen.
0: Ty jsi drsnej, ty bláho. Dobře. Tak. No ale co říkáš teďko na celou tu misi? Já bych ještě neprozrazovala, kdo tam jako halekal, ale ne, ještě dej chvilku.
2: Tak jo, tak je dobře, tak je.
0: Ještě buď tajnej, ale minimálně můžeme říct, že se tam hodně halekalo.
2: Ale bože, to je jako jahoda. No ne, ta misi byla skvělá. Zvládla bys jí, tu misi?
0: Hele, já si musím fandit v tomhletom. Já mám pocit, že mám dobrý hudební sluch, že si myslím, že to je pro všechny, kteří se nějak jako zpěvu věnujou.
2: Nebo třeba hře na klavír.
0: A nebo hře na klavír. Aha, Roman si přihřál polívčičku. Romane, myslíš si, že bys to zvládnul?
2: No hele, já jsem si jako říkal, že mi přišlo, že ty zvuky nejsou tak podobný, ale oni asi byli jakoby hodně podobný, takže si myslím, že to bylo velmi těžký.
0: No, já prostě skromně musím prohlásit, že tohle by byl za mě jako totální banger a zandala bych jako se zavřenýma očima takzvaně.
2: Já si teda myslím, že ve chvíli, kdyby na tebe hukla třeba Eva nebo Miraj, tak bys to zapomněla hned taky. No a co říkáš na kulaťák? Co říkáš
0: no
2: na kulaťák?
0: Jako drsný prostě, jako zabili nám Adama.
2: Tobě. Ty jsi mu držela palce.
0: Já jsem mu strašně držela palce. Já jsem ho totiž potkala jednou jako úplně off éter a tak jsme si povídali o těch zrácích a prostě na mě působil hrozně sympaticky. Já jsem mu prostě fandila, já jsem věřila tomu, že on by všechny ty zrádce odhalil, no a místo toho oni odhalili jeho. Že je věrnej. To odhalili.
2: No já teda jsem na straně Zdíši, že mi přišlo, že prostě Adam tam neměl vlastně jakoby nikdy žádnou teorii, která by byla prostě jako v pohodě. Rozumíš, jo?
0: No.
2: A mně přišlo, že prostě jako jediný, co Adam uměl, tak uměl manipulovat celou tou skupinou. A vždycky jako řekl prostě nějaký, a teď se omlouvám, že to řeknu do éteru, jo, ale řeknu to. Hovno tisíciletí, prostě. Přátelé, my nehledáme jehlu v kupce sena. My hledáme jehlu v kupci jehel. A ty se významně prostě podíval na všechno a říká, co tady říkáš?
0: No tyvo? Právě, jako, víš co, svý si rozumí, já jsem mu prostě rozuměla, no.
2: No já
0: jsem si říká, tolik jehel tam prostě.
2: Ve chvíli, kdy ty se potkal na tom večírku, já jsem ho tam potkal taky.
0: Ano,
2: a on mi říkal,
0: jsme tam byli spolu.
2: No a on nám říkal prostě, víš co, tohle ta česká hra, prostě to není zajímavý, já bych radši chtěl být prostě někde v té britské, kde mě nikdo prostě nezná a tam bych mohl hrát skutečně sám za sebe, ale tady v té české verzi prostě a tak dále. No tak
0: je to prostě pravda, že je známou figurou, víš co, ale jako je mi až jako líto, že to tam vlastně nemohl
2: že tam nebude
0: jako
2: mít nikdo říkat ty kraviny.
0: Hele, nech to, prostě za mě jako Adam věrnej, no a škoda, že nám nevydržel.
2: Adame, jo. Pápa, je čas udělat
0: taky
2: pápa.
0: Taky posílám
2: tak čau,
0: pozdrav,
2: tam
0: ahoj,
2: čau. Těším se na to, koho zráci teda zabiju. Koho si ty pojdeš teďka, že zabiju?
0: Já jsem úplně clueless normálně teďkon, já si to vůbec nedovedu, ale už by mohli poslat domů Krištofa. Jo, počkej, to jsou zráce. No tak teď nevím, tyjo.
2: Já si myslím, že půjde domů Domy nebo David.
0: Myslíš?
2: Hmm.
0: A proč?
2: Protože o nich tak jako pořád celou dobu mluví. Ale uvidíme.
0: A tak takhle, já bych doufala, že jako David by snad mohl přečkat další noc.
2: Já
0: prostě
2: mu to přeju, já ho mám fakt rád. Mě,
0: už jednou byl v ohrožení, prostě, mohl by mu dát teďkon pokoj.
2: No tak jo, tak uvidíme. Tak sledujte na Prima Plus Zráce epizoda 5, je prostě naprosto skvělá a báječná a my si vám předvede Vicky a schválně, víš co, dokážeme si, jestli jsme dobrý, jo.
0: Schválně.
2: Tak ty předveď zvuk a já ho zkusím napodobit.
0: Tak jo. Nevadí, bylo tam o jeden tón více, to nevadí, Romane. Třeba příště.
2: Dobře, tak to zkusím já, jo.
0: Dobře.
2: Tak a pak už pustíme písničku, protože jsme dlouhý hrozně. Už tečem, takže počkej, takže já udělám.
0: Počkej. Dobře. Myslím si, že tam ten skřek byl na konci. Na druhý pokus, to ustřihneme.
2: Do banku tak jste nepřidali ani korunu, až ty jste nezískali taky.
0: Nech to, jsem chtěla dávat příští týden na casting příští rok. Tak jo, čau.
2: Co jsem dělala, čau.
0: Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v malém městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale taky to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo Helenu Vondráčkovou.
2: Co všechno v tom filmu seš ty a co všechno si tak jako nazbíral, naposlouchal někde jinde?
1: Co všechno jsem z toho já? No tak ten film je docela inspirovaný nějakým mým spolužitím s mojí mámou, takže vlastně docela dost.
2: Takže jsem mámě vyhazoval věci.
1: Takže jsem mámě vyhazoval věci, třídil, jo.
2: Ten film na mě působil tak dobře a tak silně, že bych ho klidně pustil dětem ve školách. Mm-hmm. Máte něco takového v plánu?
1: Plánuju se školní projekce, my jsme měli i sbírku na Doniu, kdy jsme chtěli dělat ještě dokonce trošku jiný typ projekcí, ne pro školáky, který teda samozřejmě chceme dělat, ale pro lidi v hospicech a v domovech důchodců a v těch místech, kde vlastně lidé už nemůžou se teďka dostat fyzicky do kina.
3: Čika Čeka je aktuálně nejnovější český queer film Šimona Holího, na který můžeš narazit stále ještě v kinech. Podrobnosti pořešíme se Šimonem dneska večer v 7. Těší se na tebe, Romane.

30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už teďkon Mike. Čau, Majku.
2: Čau.
1: Čau, Majku, u Majku Vicky. Majku, prosím tě, co ty, jak se máš dneska, jak to jde?
2: Hele, mám se skvěle.
1: Hezky, hezky. No a prosím tě, mě by zajímalo, na co se nejvíc těšíš teďkon v blížímce se víkendu?
2: Na víkend.
1: Na ten víkend přímo.
2: Jo.
1: Takže čtvrtek malej, pátek vlastně, já už přesně koukám taky na víkend. Jo, tak jako máš v plánu, nevím, jako ještě zahrádkařit, nebo lehnout si do postele a celý den koukat na telku?
2: Hele, spíš bych se chtěl pověnovat svýmu čtyřkolovýmu miláčku, no.
1: Oh, wow, máš jako čtyřkolku?
2: Ne, auto. Potřeba začít nějak přezout a tak, zima okay. Už se blíží.
1: Hele, a to je dobrý. Majku, ty nám jdeš všem příkladem, takže spinere, buď jako Mike a prostě takzvaně jako potuň si svoje autíčko a přesuj si vlastně pneumatiky.
2: Přesuj čas, dokud je čas.
1: Je to tak, tyjo, Majku,

0: to byla poučná minutka tady s tebou teďka. Tak držím palce, abys to dokonal teďko na víkendu. No a co si necháš zahrát teďka?
1: Hele, poprosím tě, od Michailova vybrali jsme Pac-mana.
0: Jasnačka. Dobře, mám to tady pro tebe. Bude Michailov, bude Pac-mana pro koho?
1: Ale pro tebe, pro všechny, co jsou skvěle naladěný, pro všechny spinnery.
0: To je hezký, hele, s tebe mimochodem jde fakt jako velmi dobrá, jako pozitivní energie, takže díky za ní tady v éteru, měj se krásně a jdu to pustit, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Brně, v ulici Jihlavská a potom taky na silnici 36 v Pardubicích u Toyoty. Tak to je zatím všechno z regionů. Dálnice teď vypadají v pohodě a průjezdně, takže mířím rovnou do Prahy. No a tady máme stále nehodu na pražském městském okruhu na 15. kilometru směrem na Ruzyň v okolí Slivence. Je tady nehoda na Kladňáku, takže rozhodně opatrně a pokud můžeš, tak to oběť. Jinak vypadá to, že v centru máme lehké zdržení na Nuselském mostě směrem do centra několik minut navíc. Několik minut navíc je taky na okraji Prahy, a to na Kbelské. No a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Jedině telefonicky 210 32 30 30, protože internet mi stále neslouží, ale to vůbec nevadí, protože telefonní linka ano, takže rozhodně neváhej a zavolej. A to nejen ohledně dopravy, ale taky o svůj track na přání. Díky za to a jedeme dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, na drátě už Petr. Čau Petře.
2: Ahoj.
1: Čau, hele, tak Petr, ten prostě není záškolák, on se takzvaně uvolnil ze školy a už jede domů, už jede za rodinou, tak prosím tě Petře, co ti tady na tuhle tu jízdu, na tohle ujíždění před školou můžu pustit?
2: Hele, bude to Wu-Tang a bude to Cream.
1: OK, dáme si Wu-Tang, takzvaně dobrý old school, no a Petře, tobě přeju, aby si dobře dorazil, krásný zbytek čtvrtka a jdeme na to, čau.
2: Děkuji, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, no a taky už Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Jirko, vítej tady v době skoro analogové, v době, kdy internety ještě nebyly.
1: Neexistovaly.
0: Žádný internety, ano. Vždycky, když něco člověk potřeboval, tak než aby se s tím vypisoval, tak normálně zvedl ten telefon a volal.
1: A je to tady znovu.
0: A je to tady zase. Tady u nás na rádiu Spin můžeš zavzpomínat na svý starý dobrý časy. Na starý dobrý a rozhodně nám pouze a pouze telefonovat, protože apka nám momentálně nefunguje, protože nám nefunguje internet, takže spinere, jestli chceš po Jirkovi písničku na přání, nebo mu dát nějaký info z dopravy, nebo co Jirko?
1: Cokoliv budete chtít říct.
0: Hádačka tři v jednom.
1: Tak mi zavolejte, protože internet nefunguje, ještě tak. Je tady varianta mi poslat třeba dopis, ale to už pak probereme nejdřív v pondělí.
0: To chvilku čeká, víš co, jako je spousta vtipů na Českou poštu, možná bych je tady dneska ani nevytahovala, ale no, radši bych zavolala, tak. Taková jistotka.
1: Ta jistota.
0: Tak, hele Jirko, co říkáš teďko na to rozšířený album od toho Smeka?
1: Já už jsem to poslouchal vlastně dneska ráno a super, jako já jsem nečekal, že bude deluxe verze,
0: ano.
1: A že bude takhle našláplá, tak to už jsem vůbec nečekal.
0: Jako za mě teda fakt obrovská jízda. Já se těším, moc se těším na to, že nám tady určitě něco na rádiu Spin přistane z toho deluxu, protože teda tam jsou, to je jedna pecka za druhou, já si ani nemůžu vybrat teďkon.
1: Je to tak, je tam taky spousta zahraničních kolaborací, je to fakt jako velký.
0: Je to fakt velký a myslím si, že teda jako Smek One nasadil laťku hodně vysoko teďka.
1: Určitě.
0: To já si myslím, že tohle, jako doufám, že společně s tím teďkon jako oznámí nějakou velkou znova tour?
1: Možná velkou jo, znova. Tak myslím si, že ještě jsme chce nalákat lidi na ten svůj velký grimeový koncert, který má proběhnout tuším 10. prosince,
0: ano.
1: Kde má oslavit 20 let na scéně vlastně, takže jestli tam bude hrát pecky i z téhle desky, tak se máme na co těšit.
0: No to rozhodně a mimochodem myslím si, že už teďkon o víkendu má být v Šumperku,
1: okay.
0: Že tam má koncert, takže jako šumperáci. A vy všichni tam okolo šup. Protože jestli tam pustí nějakou pečku právě z toho deluxu, ty bláho, tak tam se otřesou základy normálně.
1: To bylo v Šumperku, jak tam Smek skákal do toho publika, jak ho omylem nikdo nechytnul.
0: Opravdě nevím, ale jestli jsou tam na to tyhle vzpomínky. Tak se těším, co se dozvíme v pondělí. Jsem zvědavá. No dobře, tak Jirko, prosím tě, ty budeš mít hádanku tři v jednom, co nás ještě čeká?
1: Probereme soud s Hartrickem, protože dneska konečně padnul verdikt, takže si řekneme, co všechno se tam událo a vlastně jak to dopadlo pro Ricka.
0: Vlastně takový I'm pregante. No nic, to se dozvíš až od Jirky. Třeba Riko obměkčí.
1: No, já myslím, že Riko se snažil obměkčit ostatní, ale moc to nevyšlo.
0: Zatím to nevyšlo. No dobře, tak třeba příště. Tak já už vás tady teďko jenom se budu snažit obměkčit počasí. Hele, já nevím, venku je krásně, svítí sluníčko. Dnešní maxima jsou na nějakých 15 stupních Celsia. To tady vypadá, že to snažím vyčíst z Jirkova obličeje. Jak nám nefunguje internet.
1: Ještě jednou připomínám, přesně nefunguje internet, takže teď tak trochu jako věštíme z koule.
0: Ale jako co jsem koukala, tak počasí dneska by mělo být hezky. Převážně jasno nebo polojasno a bude kolem 15 až 17 stupňů Celsia, bude krásně. No a jak bude zítra, to už vám poví Jirka v příští hodině. Mějte se na den. Těším se zase zítra. Čau, čau.

Žijem film, jenom stačí chytit ten moment. Ďábel všude, takže já si radši jdem s Bohem. Tadle chvíle umělecký dílo bez vady. Hledáme to přitom.

si to? Zasloužený momenty to beze sporu. Říkali, že život není fér, nevěř tomu. Někdy daruje umělecký dílo bez vady. Hledáme to, přitom se to

0: Jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu.
2: Natankuj, naplň sklo, dej hadr.

Posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u Spin Extra, u čtvrtečního Spin Extra. Jak už jsem tady pár minut dozadu naznačoval, tak my se dneska podíváme na verdikt, který padnul u soudu s Hardrickem. Koukneme se taky ale na první vlašťovky z nový desky od Indyho, která bude vycházet už za nějakých 14 dní. Koukneme taky na NHL-ko, hrajou se nový zápasy. No a mám tady taky jednu takovou dost netradiční marketingovou metodu, která myslím, že by tě mohla pobavit, tak o tý si taky řekneme. Samozřejmě po celou dobu tady budu hrát i přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Já se budu těšit na všechny bangry, který tady od vás dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pringlesky představili soutěž o doživotní zásobu brambůrek. A to pod podmínkou, že se necháte pořbít v jejich obalu.
2: No a to se úplně nabízelo se vás zeptat.
1: Jestli byste do toho šli?
3: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší brambůrky na světě. Já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal. A nejvíc, když se budou ohrávat krysy, tak si aspoň na to pochutnej, protože budeš trošku kořeněnej.
2: To je strašný.
4: Čau, spinaři. Já by jsem v té tubě neměl problém.
1: Já taky ne, ale měli jsme tu i odpůrce tohoto nápadu.
5: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí bramburky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
3: Hele, v krabici od bramburek nebo od Springlesek asi úplně ne, já bych radši nějaký jako obal od masa nebo něco takového, mám rád hodně maso.
2: Pěkný, takovou praktickou korunu tomu dneska ale nasadil Kuba.
6: Za mě osobně optimální pohřbívací bedna, ve který bych já chtěl být pohřben, abych toho měl doživotní přístup a doživotní zásobu, je kanistr.
1: Jo, při dnešní cená benzínu bych to taky udělal.
2: No tak to hlavně nedělej dneska, aby si zítra mohl pěkně vysílat.
1: Od 6 do 9 na Rádiu Spin.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin. V dubnu tohodle roku dostal Hart Rico, nebo teď už jenom Rico, za loupež a taky vydírání 4 roky ve vězení a taky 2 miliony pokutu. Jak už to tak u soudu bejvá, tak po různých odkladech, odročování a tak dále, tak dneska v Olomouci u soudu padnul oficiální konečný verdikt, a to, že Hart Rico jde teda nakonec za mříže na 5 let a zaplatí 2 miliony korun pokutu. Proti tomuhle verdiktu už se nelze odvolat, takže je to pravomocný. Navíc to muselo být i hodně emotivní. Hart Rico u toho soudu taky oznámil, že se svojí partnerkou, kterou taky nedávno požádal o ruku, čekají první miminko, ale soudce ty to nějak neobměkčilo. Nicméně vy všichni, co třeba máte koupený vstupenky na Ricovou Focus Tour, kterou aktuálně jel, tak padlo taky oznámení, že všechny ty peníze za lístky se budou vracet, takže se nemusíte bát, že byste přišli o svoje peníze. Uvidíme teda, jak se tady to všechno bude vyvíjet, za jak dlouho se Hart Rico dostane ven. Myslím si, že minimálně mu to dá dost času na to, aby mohl přemýšlet a taky, aby mohl psát nový texty. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D11 hlásí velký zdržení u 35. kilometru. Je to tady zasekaný obousměrně, dávej na to určitě bacha. Nějakou čtvrt hodinku nabereš při výjezdu z Prahy na D1. Zasekaná je taky D8, a to u 40. kilometru, kde se to štosuje taky obousměrně. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží. Co se pak Prahy týče, tak tady zdržení hlásí k Belská ulice, a to směrem ven z Prahy. Štosuje se taky Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, nebo třeba taky Bubenečský tunel směrem na Povltavskou. Tak jezdi hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak volej na číslo 210 32 30 30. Já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automotospin, tvoje

0: A něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ideál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, teď budu hrát přesně podle Ondřeje, který ho tady mám už na drátě. Čau Ondřej.
1: Ahoj Jiří.
0: Ondřej, tak co jsi vybral?
1: Hele, vybral jsme NWA a Fuck the Police.
0: Takový vzkaz pro všechny policajty tady od Ondřeje, takže já to tam hážu. Kromě policie, budeme to ještě někomu jinému posílat?
1: Ale škoda, že nenatočili něco jako Fuck the Government nebo něco takového. Lítám po úřadech tyjo, a rozhodně tohle pro nějakého úředního šimla, ať se na sebou zamyslej, tyjo, to je růza.
0: To je pravda, že úřady, papírování a všechno okolo toho, to je vždycky na palici, takže buďte rádi vy všichni, co se toho můžete vyvarovat, no a Fuck the Police teď letí díky Ondřejovi do éteru. Díky moc za to a měj se hezky, Ondřej. Čau.
1: Hezký den tobě a všem, čau.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. My se už za pár minutek podíváme na první vlaštovky z nový desky od Indyho, který bude už zanedlouho vycházet. Čeká nás taky přehled toho, jak se bude hrát NHL-ko, protože nás čekají další zápasy, takže na to všechno se můžeš těšit. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si mi chtěl tady dneska hodit a abych ji tady dal pro všechny ostatní spinery, tak využij naše číslo 210 32 30 30. Tam se společně domluvíme a pro spinery něco vybereme, protože chci oznámit, že dneska tady máme bohužel takovej výpadek internetu, že se nedostanu do naší mobilní aplikace, takže vy všichni, co máte něco na srdci, s čím byste se chtěli svěřit, tak rozhodně volejte na 210 32 30 30. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra se pak maxima vyšplhají na 17 stupňů.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio.

0: jsme Radio Spin.
1: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spěj. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kluka. Možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná v

0: každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se při tom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real, páč neselím titila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
1: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, Indy bude po 16 letech vydávat novou desku. Nebude to jenom jedna deska, budou hned dvě. Ponese název Na dohled 1 a Na dohled 2, přičemž první část vyjde už 1. listopadu, na druhou si budeme muset chvilku počkat, ta vyjde 1. ledna. Na každý téhle desce bude 14 tracků, takže dohromady 28 tracků. Pořádná nálož, na produkcích nebude ani tentokrát chybět DJ Vejč, Indy bez Vejče, to je jak auto bez kol. No a už jsme dostali taky první vlašťovku, je to track Přízrak, který už teď najdeš na všech streamovacích platformách, a na feed se tady vrací Doktor Curry. Takže po bratrech v Rýmu a po několika letým odstupu zase shledání s Indym na jednom beatu. Nevím jak ty, ale já se na tenhle release neskutečně těším, tak snad se to čekání vyplatí. Radio Spin!

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape. Jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou. Ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, takzvaný malej pátek, víkend už je opět za rohem, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Outkastu. Právě Outkastu budeme věnovat další hudební víkend, dáme si ty jejich největší pecky, nějaký možná i trochu opomenutý věci, navíc se o všech členech dozvíš taky spoustu zajímavostí, tak si to rozhodně nenech ujít. Sobota i neděle, vždycky od 9 do 7 hodin večer, dvojitá dávka Outkastu v každý hodině, tady na rádiu Spin. Skills.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, ideál velký zdržení, tady aktuálně vidím na D11, a to u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, tak na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš jak při výjezdu z Prahy, tak taky přímo u Jihlavy ve směru na Brno, to tady stojí taky. D8, 41. kilometr, hlásí taky zdržení. No a mám tady taky jednu informaci od vás.
1: Na silnici 602 z Jihlavy i do Jihlavy se tvoří kolony, u Hosova je tam jednak bouračka a potom, jak je kruháč směrem vlastně do Jihlavy, tak je tam semafor, zdržení tak na půl hodiny.
0: Tak díky za info, dávej na to určitě bacha. No a když se ještě vrhneme na situaci na silnicích v Praze, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a stále popojíždí i Bubenečský tunel směrem na Povltavskou. Hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, dávej vědět pomocí našeho čísla 210 32 30 30.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: I dál tady na Rádiu Spin hrajou přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou bys chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, tak ji tady samozřejmě můžeš naladit pomocí našeho čísla 210 32 30 30. Já tady už jeden vzkaz od vás mám, tak co to bude?
2: Tak jo, tak hele, šlo by tam zahrát dneska něco od Resta na pouzbuzení, protože se mi právě vybila baterka v elektroautě a potřebuji nějaký dobrý song na rozproudění. Šlo by to?
1: No tak zatím, co budeš čekat, než se ti auto dobije, tak ti samozřejmě hážu jednoho Resta, ti to utíká, ať se co nejrychleji můžeš zase vrhnout na cestu. Jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

Rádio Spin, Jirka, dneska máme 15. října, svátek slaví Tereza, tak všem Terezám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na jeden takovej nešvar, který je v umění a zejména v hudbě stále víc rozšířený. Řeč je o umělý inteligenci, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, můžeš ji tady naladit pomocí našeho čísla 210 32 30 30. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, máme tam stále polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra se nám o něco oteplí, protože maxima se vyšplhají až na 17 stupňů.

0: 4 minuty, 3 hodiny. To je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, žijeme v době, kdy už tady vládne AI, máme stále víc a víc věcí v umění, který teda tvoří umělá inteligence. Za mě úplně do toho umění to nepatří, nicméně je taky spousta lidí, kteří se to snaží nějak zneužít ve svůj prospěch. Třeba takovej Michael Smith tak vytvořil několik tracků pomocí umělé inteligence. To už v dnešní době není tak složitý, během jednoho večera můžeš udělat třeba i 5 celých desek. Každopádně tyhle desky tak dal na Spotify, dal to na YouTube Music, prostě všude na všechny streamovací platformy, ale co teď, že jo? Streamy tam nepřibývaly, nikdo nechce prostě poslouchat hudbu vytvořenou umělou inteligencí, no tak si řekl, půjdu na to jinak. Vytvořil 10 000 botů, který tyhle jeho tracky poslouchali. No a nakonec za nějaký období získal až 80 milionů fake streamů. Za tohle stejný období, jen tak pro srovnání, Taylor Swift získala asi 9,3 milionů poslechů. Takže dřív nebo později si toho někdo musel všimnout. Nicméně tenhle týpek si na tom přišel na hezký peníze, opravdu teda vydělal na tom neskutečný balík. Ale co čert nechtěl, zkrátka, když je někdo poslouchanější než Taylor Swift a nikdo o tom neví, někdo si toho samozřejmě musí všimnout a taky na to přišli a teď jde tenhle týpek do vězení na 18 měsíců. Zároveň taky musí zaplatit veškerý škody, kterou způsobil tímhle fejkovým botováním a tak dále. No a co z toho plyne? Není vždycky úplně dobrý tvořit pomocí umělé inteligence. Někdy je dobrý využít taky tu svoji inteligenci. Radio Spin.

náladu? Nevíš, co si pustit, aby se cítil líp? Pusy Rádio Spin a všechno bude jinak. Tenhle víkend na tebe čeká nálož tracků, který

Posloucháš Radio Spin, stejně tak jako minulý rok, tak i letos tady máme takovou specialitku pro všechny fanoušky Zrádců. Aktuálně běží třetí série. Musím říct, že je to opět teda napínavý jako blázen. No a opět teda všechny díly se taky promítají v kině, a to v předpremiéře, kde nejenom, že se můžeš podívat na ten samotný díl, ale taky tam je potom debata s tvůrci, zpravidla tam bývá Markus Krůk, občas taky Vojta Kotek, ale hlavně tam jsou taky právě účinky z téhle reality show. Takže jestli seš fanda Zrádců a chtěl by si s náma vyrazit takhle nějakou středu do kina, tak rozhodně poslouchej Spin ráno s Krištofem a Domem, kde se ve hře Jeden na jednoho soutěží právě o tyhle lístky do kina. Tak rozhodně to zkus svoje štěstí, třeba to příště budeš právě ty, kdo s náma na Zrádce do kina vyrazí. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 stále hlásí zdržení u 31. kilometru, kde se to štosuje obousměrně. Na D1 si postojíš při výjezdu z Prahy, stojí to tady až po 25. kilometr, taky přímo u Jihlavy ve směru na Brno na D1 vidím 10-minutový zpoždění, bacha na to. Bacha taky na D5, kde si postojíš při příjezdu do Prahy. Co se pak regionu týče, ty aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží. No a když se tady rychle podívám taky na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, a to obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák a taky dál přes celou Dobříšskou, tady se to taky štosuje, Kbelská ve směru ven z Prahy, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, no a postojíš si taky v okolí Kulaťáku v Dejvicích. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při čtvrtečním odpolední někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Pusta něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Spin Talk.
1: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v normálním městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale tak je to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo Helenu Vondráčkovou.
2: Co všechno v tom filmu seš ty a co všechno si tak jako nazbíral, naposlouchal někde jinde?
1: Co všechno jsem z toho já? No tak ten film je docela inspirovaný nějakým mým spolužitím s mojí mámou, takže vlastně docela dost.
2: Takže jsi mámě vyhazoval věci.
1: Takže jsem mámě vyhazoval věci, třídil, jo.
2: Ten film na mě působil tak dobře a tak silně, že bych ho klidně pustil dětem ve školách. Mm-hmm. Máte něco takového v plánu?
1: Plánuju se školní projekce, my jsme měli i sbírku na Doniu, ty jsme chtěli dělat ještě dokonce trošku jiný typ projekcí, ne pro školáky, který teda samozřejmě chceme dělat, ale pro lidi v hospicech a v domovech důchodců a v těch místech, kde vlastně lidé už nemůžou se teďka dostat fyzicky do kina.
3: Čika čeka je aktuálně nejnovější český queer film Šimona Holího, na který můžeš narazit stále ještě v kinech. Podrobnosti pořešíme se Šimonem dneska večer v 7. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: podle tebe.
1: Ideál samozřejmě hraju přesně podle tebe, mám tady další vzkaz.
2: Hele, čau, prosím, zahraj mi Painkiller z PTK IZO, je to pro všechny traktoristy a pro všechny, co se dřou teďka na polích.
1: Tak všichni, co teď sedíte v traktoru, pojďte si se mnou užít Painkillers. Vy všichni, co sedíte v jakýmkoliv jiným povoze, tak tam dávejte hlavně bacha a užívejte taky.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Hotelí drogy se chcem len na ňu zabudnúť. Hlava furt má vrátiť späť. Na tú bolest není liek. Na hotelí drogy se chcem len na ňu zabudnúť. Hlava furt má vrátiť späť.

Radio Spin.

0: Odpoledne posloucháš Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Já jsem tady dneska tak lehce zmínil, že na Novém Zélandu před pár lety vznikly speciální 50 centy.
1: OK.
0: A byl tam Gandalf. Nebyl tam žádný prezident, žádný král. No a mě by zajímalo, kdyby Česká republika měla někoho narazit takhle na mince, kdo by to podle tebe měl být?
1: Dělej, už si tady měl 4 minuty, ty magore! No tak dělej!
0: Myslím, že Jirka Kára by toho...
1: To by byl dobrý reprezentant, myslím si, že český nějaký nátury, kultury, lásky k pivu, lásky k bizárům. Ještě mi napadla bába pod kořenem, ta by se taky mohla dobře tesat. A nebo by to ještě mohl být, teďka jsem si vzpomněl na video Ondřej prosím, tak ještě video Ondřej prosím.
0: Já si myslím, že my tady máme tolik bizárů, že my bychom vlastně mohli nahradit vlastně úplně všechny mince i všechny bankovky.
1: Já si myslím si, že i pro celou Evropu bychom to klidně mohli udělat, úplně v pohodě. Myslím si, že bychom měli udělat centrální měnu českou prostě a ne nějaký eura, ale prostě naší českou měnu, která bude celoevropská.
0: No tak třeba se to ještě někdy stane. Každopádně, než sem pustím Máru, tak se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 15 stupňů, plus minus 1-2 stupně hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak zítra to bude podobný jako dneska, maxima se vyšplhají na 17. Tak užívej příjemný zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

S tebou Mára, 8 minut po 4. hodině, máme čtvrtek, a.k.a. malý pátek, konečně zasloužený víkend už je konečně za dveřma, doufám, že máš nějaký plány, pokud ne, tak ti možná i s nějakýma poradím, ale za chvilku se podíváme do Bratislavy, kde jezdí Luka Brasi. A ne v autobusu, ale na autobusu. Vysvětlím, taky zmíním to, že vlastně má dneska Terka svátek. To je hodně důležitý, protože jsem si říkal, že spousta spinnerů bude znát nějakou Terku a možná i taky budou chtít poslat nějaký track na přání. 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pringlesky představili soutěž o doživotní zásobu brambůrek.
2: A to pod podmínkou, že se necháte pohřbít v jejich obalu.
1: No a to se úplně nabízelo se vás zeptat.
2: Jestli byste do toho šli?
3: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší brambůrky na světě. Já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal. A nejvíc, když se budou ohrávat krysy, tak si aspoň na to pochutnej, bude, budeš trošku kořeněnej.
1: To je strašný.
4: Čau, spinaři. Já bych sem v té tubě neměl problém.
2: Já taky ne, ale měli jsme tu i odpůrce tohohle toho nápadu.
5: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí bramburky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
3: Ale v krabici od bramburek nebo od Pringlesek asi úplně ne, já bych radši nějaký jako obal od masa nebo něco takového, mám rád hodně maso.
1: Pěkný, takovou praktickou korunu tomu dneska ale nasadil Kuba.
6: Za mě osobně optimální pohřbívací bedna, ve který bych já chtěl být pohřben, abych toho měl doživotní přístup a doživotní zásobu, je kanistr.
2: Jo, při dnešní cená benzínu bych to taky udělal.
1: No tak to hlavně nedělej dneska, aby si zítra mohl pěkně vysílat.
2: Od 6 do 9 na Rádiu Spin.
1: Tak čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

se promovalo třeba jejich jméno. Takový PTK pouští svoje ukázky na live streamu, to samozřejmě nově nevydaných tracků. Viktor Šín prostě oznámí O2 Arenu a pak ji vyprodá za 4 minuty, ale takovej Luka Brasi, ten na to jde trošku jinak. Tenhle ten frér totiž vypravil v Bratislavě svůj vlastní autobus. Je úplně celý modrej a za mě, hele, vypadá to velmi vkusně. Jen nevím, kolik lidí si uvědomilo, že to vlastně jako rapper, víš? A ne třeba kandidát do voleb, protože teďka v Praze tady jezdil skoro každý jako autobus a tam byl obrovský ksicht prostě nějakýho politika. Protože kdyby to jezdil u nás v Praze, tak já bych se trošku bál, koho by volila vlastně moje babička, víš? Protože když ten autobus je úplně celý modrej, no, to by nemuselo dopadnout dobře.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, půl hodiny na výjezdu z Prahy směrem na Brno, a to samozřejmě D1. Příjezd do Prahy zase vázne po D5 a D8, tak na to se připrav. Kde se taky ještě trochu zdržíš, tak je D1 na 104. směrem na Brno, taky kolem samotného Brna a taky ještě před Ostravou zhruba na nějakým 345. kilometru, tak počítej tady taky s nějakým menším zdržením. Co se týká regionu, vidím kolonu v Liberci na 35, je to zhruba 20. kilák, v Pardubicích se bouralo na Hradecký, v Brně zase v Cejlu, v Ostravě na Horní a v Olomouci je to ulice Chválkovická. Tak, musel jsem si na to dát chvilku pauzu, ale nakonec jsem to řekl. Výborně, jdeme do Prahy, tady těch nehod je taky zbytečně moc. Kreš na Plzeňský, k Belský před nájezdem na Novopatskou, taky Hartigova uspojovací, Pražský okruh 15. kilák, směr Ruzin, Černokostelecká, a to jsou nehody vše. A teďka ty kolony. Má to smysl? Jako řeknu ti asi každou ulici v Praze. Vilzonka, Nuselák, Argentinská, Povltavská, v Holešovičkách, Jižní, Štěrbolská spojka, Jižní spojka před Barandákem, k Barandovu, Pražský okruh, to je spíš parkoviště dneska. A kde taky vidím zdržení, tak je Strakonická zhruba za Pražským okruhem až na 9. kilometr 20 minut. Hele, drž se, užij si to a poslouchej Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin. Československý

0: A něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Kevinu, s tebou Mára a za mě teďka úplně ideální čas na to si pustit i nějaký track od vás, protože můžeš pořád posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě taky volat naše číslo 210 32 30 30, protože to třeba udělala, a teďka jsem si vzpomněl na jméno, Anička, mám to tady.
1: Já bych chtěla zahrát pro vás, protože má svátek Bena Kristovala.
0: OK, a co budeme hrát od Bena? Můžu vybrat, nebo vybereš ty?
2: Bohužel mi tam uniklo i tady stavéta, což se mi vůbec nestává, ale občas i mistr Tesař se někdy utne. Takže můžete vidět, že takhle normálně komunikuji s posluchači, je to úplně normální. A nějaký track ke svátku, Anička mi dala volnou ruku, tak já přemýšlím a myslím si, že pro mámku by mohlo být hezký takový diamanty, protože mamky jsou takový diamanty. Občas je to takový s nima náročný, ale občas je to s nima naprosto skvělý. Takže dáme si jednoho Bena, jednoho Myšíka a jedny diamanty, tak posíláme všem ke svátku, všem terkám a taky všem maminkám. Rádio Spin?

tebou Mára a teďka pro tebe mám pár jmén, jo. Smack One, Gleb, On This One Cup, Řáhol One, Pilo, Faxtroj, Parfém, Tachogan, Pincher, Pain, Raiden, Darko, Don, Joshua. Ne, tohleto není line-up nějakého dalšího festiáku, tohleto je jeden jediný track. Smack vydal nový album, respektive deluxe svýho stávajícího Smack One. Dočkali jsme se 22 tracků a taky hodně spoluprác, nejenom ze zahraničí, ale třeba taky Dan Zun, který poslední dobou rezonuje československou scénou, ale potom je tady Urva 13 a to je teda banger

0: Za tu dobu se tam vystřídá tolik skvělých raperů, že to budu poslouchat podle mě třeba takový dva dny, aby mi to všechno došlo. Ty si určitě nový Smekovo album Pust je na všech streamovacích platformách. My se společně ještě přesuneme k počasí. Aktuálně nějakých 15 stupňů, večer se nám ochladí na 5. Zítra bude kolem 17, bude sluníčko skoro celý den, tak toho nějak využij a naplánuj nějaký hezký víkend. Rádio Spin, s tebou Mára.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Má rád show na spinu, po páté hodině tady startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl tady ten beat. A s obrovským temperamentem a jistotou si poznal track od Kontrafaktu k výročí jich 20 let na scéně, a to samozřejmě Reklama na rap.
1: Reklama na rap, brácho.
0: No a dneska tady pro tebe mám sample, který zní jako od Snoop Dogga, Doktora Dre, Eazy-E, ale jsou to tyhle ty frajeři, nebo je to někdo jiný? To mi řekni ty.
2: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: DNA Repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má rád chill na Spinu, máme přesně 17.18, to znamená, že už jsme si tady prozradili dnešní sample, který zní takhle. No a odpovědi chodí, jdeme se podívat třeba za Bobanem.
2: Prosím tě, není to náhodou Refu?
1: Refu, jako je to dobrá cesta, ale Refu to není sám. Prochy?
3: Mary Jane, Bobby Blaze. Napíš, co mám brát,
1: kdo by řekl, že to ty, baby, přijdeš a budeš... Vlastně Bobby Blaze, Mary Jane taky není úplně špatná cesta, pánové. Já si myslím, že byste to měli skloubit dohromady a myslím si, že pak už by vám to dávalo větší smysl. Jdem si to ještě porovnat s tím beatem. Ale to opravdu, ne, to Mary Jane rozhodně není, nevadí, Prochy, doufám, že se ještě ozveš. Každopádně napovím, že beat k tomuhle tracku netvořil snad nikdo jiný než nejpovolanější tady u nás v republice, a to? DJ Witch, slyšíš naprosto správně, takže DJ Witch stojí za tímhle beatem dvou raperů, kteří se potkali na jednom tracku, a ještě prozradím, že to je 2 roky, co jsme se dočkali tohohle bangru. Tak jsem zvědavej, jestli se na to dneska přijde, jestli odhalíš dnešní sample, který zní takhle.
0: Poznal jsi? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample. Ten zněl takhle. A padalo opravdu hodně, hodně tipů a teďka se vůbec nedivím, že to vlastně bylo docela zákeřný, protože ten beat je hodně podobný i ostatním beatům. Myslím si, že trošku s ním bojoval dneska Boban.
1: Bobby Blaze, San Andreas.
0: San Andreas to dneska není, ale ostatní voiceovky už trošku vypadají líp, tak se jdeme podívat třeba za Pavlem.
2: Serus, tady Pavel. Ahoj, hele, je to teda DJ Vitch, fit Bobby Blaze a Refew, pán svojí zóny. Čus.
0: Pán svý zóny máme teda poprvý, co Megi?
3: Čauky Máro, tak já si myslím, že ten song je Pán svý zóny od DJ Vitche, Refew a Bobbyho Blaze. Je to tak?
0: Vidíme, Rudolf.
4: To zkusím takhle, tak není to Refew a Bobby Blaze Pán svý zóny?
0: Boban?
4: Prosím tě, není to náhodou Refew?
0: Toho jsme vlastně pouštěli, sorry. Tak máme tady ještě Petra.
5: Čau, tady Petr. Máme tady Bobbyho Blaze a Pán svý zóny. Tak moc naposlouchanýho, ale hele, vzpomenout si na ten název, to mi dalo teda zabrat.
0: No, bude to správný název.
6: Tady Pavel, čau, že bude Bobby Blaze. Myslím si, že to je, doufám, že se to jmenuje Zóny. Mám svý zóny. Jsem Pán svý zóny.
0: Ano, Pán svý zóny. Mám svý zóny, tady je krásný, Pavle. To bych normálně navrhnul klukům, ať to ještě přejmenujou. Mám svý zóny, je skvělý. Každopádně DJ Vitch, Bobby, Refew, to je nakonec ten výsledný track, který si dneska hledal a já ti moc děkuju, že jsi hledal se mnou, že jsi to tady zkoušel. Každopádně my ho dáme už za malou chvíli, zhruba za 3 minutky, ti pustím celý tady ten banger, ale ještě předtím mrkneme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D1 na výjezdu z Prahy, čekáš zhruba půl hodiny, to směrem na Brno, počkáš si ještě na 105. kilometru, taky směrem na Brno, zhruba kolem 10 minut, tady jsou práce na silnici, jinak ostatní dálniční tahy vypadají docela v cajku, co se týká regionu, tak tady vidím ještě menší zdržení v Liberci na 35, je to zhruba 21. kilometr a to na dálnici, na D10. Co se týká dalších měst, tak vidím v Pardubicích nehodu na Hradecký, v Brně se bouralo na Cejlu a v Ostravě v ulici Horní. Hlavní město, tak to je zasekaný skoro úplně všude, Strakonická, ta je na tom úplně brutálně špatně. To čekáš skoro od Pražského okruhu až na 9. kilometr, počkáš si taky v ulici Přátelství, stojí to taky na Kbelský, Povltavský, Spojovací, v Holešovičkách, Argentinská, Liberecká, Cínovecká, Jižní a Štěrbolská spojka, Nusa a Vlzonka do centra, taky Kukulova, k Barandovu, Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. směr Ruzeň a taky ještě Bělohorská s Evropskou. Hele, z Prahy je takový jedno velký parkoviště, tak snad mě nebudou chodit teďka pokuty.
7: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Čela Spinu, s tebou Mára a za chvilku tady odstartujeme hodinu, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe, takže já doufám, že jsi připravený, protože náš playlist už je docela ready, mám tady připraveno zhruba nějakých 6-7 tracků, tak ještě pošli voiceovky, koukám, že je docela plná apka, takže aby se na tebe dostalo, víš jak to je, ty? Víš jak to je, takže makej. Makej, stejně jako Boban.
1: Hele.
2: Tak něco pro hezký pár.
1: Přesně.
0: Něco pro hezký pár žádá Andrea a Boban. Dobře, já jsem tady ten úkol přijmul a vybral jsem Ektora Psaní z lásky. To je romantika jako blázen, tak posílám do éteru.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, za malý okamžik máme 6 hodin, máme malý pátek, svátek dneska slaví Tereza, tak to jdem trošku oslavit, ne? My se slyšíme naposledy, potom zase zítra. Každopádně ještě celá hoďka před náma, kde budu hrát jenom tvoje tracky na přání a budu hrát třeba pro Prochyho.
1: Ale refa jsem dneska ani neslyšel.
0: Refa jsme už dneska slyšeli, byl to pán z Vízony, ale na druhou stranu Prochy mi to posílal ještě dřív, než bylo rap DNA, takže dáme si jednu Prahu, budu hrát taky Danielovi.
2: Chtěl bych pro Sofinku Strejcovou si zahrát písničku od Ice Cube'a Neo, You Know How It Do It.
0: Výborný banger, Danieli, jako vždycky, a budu hrát taky Petrovi.
3: Čau, tady Petr, můžeš tam poslat klidně Černou vránu, když máme toho Bobbyho.
0: Bobby, Refuse, stejně se tady potkali v playlistu, nejen, že se potkali v Rap DNA, ale prostě i v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Dáme si nakonec někdo z tohohle alba, za mě trošku depresivní, ale pořád aktuální track, který je potřeba neustále opakovat. Tak doufám, že zahraju i tobě, můžeš objednávat do naší mobilní apky, případně jako tady borci volat 210 32 30 30. Aktuálně 14 stupňů, večer se nám ochladí na zhruba 6, zítřejší teploty vyšplají na 17 stupňů a mělo by být jasno úplně celý den. Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou Mára, 6 minut po 6. hodině, to znamená, že nám tady odstartovala hodina, kdy budu hrát jenom tvoje oblíbené pecky na přání. Playlist se nám krásně plní, tak rozhodně ještě využij příležitosti, pošli voicovku, volej naše číslo, úplně stejně, jako to udělal třeba Petr a Tomáš.
2: Ahoj tetu Péťu a jejího manžela Tomáša, aby se spolu udobřili, protože jim to tak teď nějak nesedí. Charlie Put Anymore. Šárka
1: musela udobřit Petra, Péťu a Tomáše. Tak Šárko, je teda drsný, že to zůstalo na tobě, ale my to společně zvládneme, udobříme je a pustíme jim jedno We Don't Talk Anymore. Budeme hrát taky Hance.
3: Hanka, já bych poprosila od Ektora, nevadí.
1: Nevadí, dobře, taky mám hozený v playlistu a budeme hrát pro třetí slečnu a to Klaudie.
4: Já tam dám What the fuck od Izomandiase. Asi tobě do studia.
1: Děkuju moc, jeden Izo, Patrik, WTF na Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Rádio Spin, s tebou Mára, máme malý pátek, svátek dneska taky slaví Tereza, tak nezapomeň Terkám dneska popřát. No a já jdu pokračovat tady v našem maratonu, kdy hraju jenom tvoje oblíbený pecky na přání. Budu hrát třeba Týně.
2: Ahoj, já bych chtěla něco pustit od Michailova pro mámu a tátu z Náchodanela.
1: OK, tak hrajeme mamce, tačkovi, Michailov, všechno jak má být, protože když dcera hraje rodičům, všechno jak má být. Hraju Rudolfovi.
3: Zem hodíme Aisepa, Price Lord.
1: Skepta vytvořil naprosto ikonický beat, podepsal se tam taky i svými bary a společně s Aisepem vytvořili naprosto skvělou baladu, kterou si vždycky rád pustím. Takže Rudo, díky za tenhle banger.
3: Čau, tady Honza, chtěl bych poslat Řezníčka do toho nejlepšího elektrikáře z západních Čech. Samozřejmě, že to je Jakub Trmal. Před chvilkou jsem s ním mluvil, byl nějaký zhrzelej, takže bych ti chtěl, Kubo, vzkázat, ať ti to jde dobře od ruky, ta práce. A do půlnoci máš ještě času dost. Stihneš to hodně. Čau.
1: Honzo, ty podle mě toho Jakuba Trmala urveš prostě k smrti, normálně ho upracuješ a prostě pak nebudeš mít komu volat, hele, rozmysli si to. Fakt, ty mu voláš skoro každý den, ať pracuje do půlnoci, 28 hodin denně, prostě to není žádná sranda, tak si taky tak pracuj. Jak to, že máš čas posílat voicovky, no, hele, já se toho Jakuba taky musím zastat. Šipo.

0: Open Talk.
1: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v malém městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale tak je to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo Helenu Vondráčkovou.
2: Co všechno v tom filmu seš ty a co všechno si tak jako nazbíral, naposlouchal někde jinde?
1: Co všechno jsem z toho já? No tak ten film je docela inspirovaný nějakým mým spolužitím s mojí mámou, takže vlastně docela dost.
2: Takže jsi mámě vyhazoval věci.
1: Já jsem mámě vyhazoval věci, třídil, jo.
2: Ten film na mě působil tak dobře a tak silně, že bych ho klidně pustil dětem ve školách. Mm-hmm. Máte něco takového v plánu?
1: Plánuju se školní projekce, my jsme měli i sbírku na Doniu, ty jsme chtěli dělat ještě dokonce trošku jiný typ projekcí, ne pro školáky, který teda samozřejmě chceme dělat, ale pro lidi v hospicech a v domovech důchodců a v těch místech, kde vlastně lidé už nemůžou se teďka dostat fyzicky do kina.
3: Čika Čeka je aktuálně nejnovější český queer film Šimona Holího, na který můžeš narazit stále ještě v kinech.

0: Konkrétně na výjezdu z Prahy směrem na Brno D1. Na 21. kilák čekáš kolem 10 minut, jinak jsou dálniční tahy průjezdný. Dej si ale pozor přece jenom na pár nehod. Jedna je třeba na D10 na 24. směrem na Turnov. Bouralo se taky na 35. a to na směrem na Hradec. Je tady dokonce i neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to na 48. Tak bacha na to. Kolony jsou v Jihlavě a to na náměstí Svobody. Bouralo se potom v Budějkách a to na Novohradský. Co se týká Prahy, tak tady vidím nehodu na jižní spojce u Zahraďáku. Kolony jsou potom taky na Kbelský směr Letňany, na Průmyslovku nebo taky na jižní spojce a čekačka taky ještě třeba na Povltavský spojovací a taky Liberecký směrem v Holešovičkách. Ode mě z dopravy je to všechno, ty na sebe dávej hlavně bacha a zhruba za 3 minuty další tracky na přání, tak nezapomínej objednávat do naší apky nebo volej naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, máme přesně 6:30, takže jsme v půl tři hodiny, kdy hrajou tvoje oblíbený pecky na přání, který objednáváš buď to do naší mobilní apky, nebo na naše číslo. A do apky přistála voiceovka taky od Katky.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím, pustám dneska prosím Maniak Balance a bude to tak jako vždycky, pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky Sašu Baču prostě jdu pro Péťu.
0: Takže zdravíme Pájušku, svý obrážku, zahraju taky Vojtěchovi.
2: Ale byl bych rád, kdybych mi tam pustil od Káně Vesta All Day.
0: OK, dáme si ještě jednou Vesta a zahraju taky Rudovi, ten poslal zprávu. Puste prosím od Dan Zhuna. Vždycky to nedokážu vyslovit. Mám pocit, že tam má být Zuna, nevím proč si to pletu. Sorry, Dane, ale určitě pustím The Gajo, máš to mít. Tak posílám do éteru a ty objednávej. All day.

0: podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, za chvilku už nám skončí hodina, kdy tady hraju jenom tvoje oblíbený pecky na přání, ale ještě stihneme zahrát určitě Dennymu.
2: Určitě zahrát písničku od P.A.T. a Moniky Bagárový, bude to prostě od Dennyho. Pro Adélu Kozubkovou.
1: Dobře, zdravíme Adélu, budeme hrát taky Slima.
3: Serus, tady Slim, ale prosím tě, měl bys tam od Resta raz dva. Chtěl bych to poslat mojí přítelkyni, která teď nemocná, leží víš to v posteli a nemůže tady teď být se mnou.
1: Chápu. Tak posíláme jí raz dva, ať je hnedka zase z posteli, ať se brzo vyléčí. A budeme hrát taky pro Jirku, nazdar Jirko.
4: Čau, Máro.
1: Jirka se nám tady svěřoval minulý týden, myslím, že mu někdo ukradl zrcátku u jeho fábulky, tak jak tady ta aféra dopadla, Jirko? Našel jsi ho? Kdo ti to ukradl?
4: On nenajdeš. Tak když hledáš Kupku v seně.
1: Pěkný.
4: Nenašel, no, ale to je jedno, ale zrcátko je... Takže už jsem plnohodnotný motorista.
1: Super, takže zase můžeš brázdit silnice a zkusit si, jaký je to mít parkoviště v Praze, že?
4: Přesně. No, ano.
1: Ano, je to tak. Tak se naučíme počítat do pěti?
4: Jasně.
1: A komu to budeme posílat?
4: Hele, pošleme to TSK hlavního města Prahy za to, jak se k nám krásně chovají, jak nám to krásně rozbourají všude možně a hlavně na tý Cínovecký, že to nespojili s Belskou, tu opravu. Děkujeme.
1: Děkujeme moc, posíláme Hektora.

0: taky čtvrteční hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Svátek dneska slaví Tereza. Každopádně Radio Spin nekončí, určitě ne, protože hnedka po mně tady startuje Spin Talk. Dnešní host Šimon Holý. Možná ti to nic neříká, ale možná už si slyšel o filmu Čika Čeka, což ukazuje nějaký tabu, o který se ve společnosti moc nemluví. Je to queer film, za mě hodně zajímavě pojatý, takže rozhodně, pokud jsi otevřený novým tématům, čekni určitě i Spin Talk, který, jak jsem říkal, startuje hnedka po mně. My se uslyšíme zase v pondělí od 4 do 7. Budu se na tebe těšit, ale ještě se společně podíváme na počasí. No a já doufám, že vydrží ta předpověď, kterou tady teďka vidím, protože zítra by mělo být kolem 17 stupňů a mělo by svítit sluníčko úplně celý den. Momentálně kolem 11, večer se nám ochladí na 5, o víkendu bude kolem 15 a bude polojasno. Tak si užij krásný víkend.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Za 3 minuty, 7 hodin, přesný čas a za jeden track startuje Spin Talk.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v malém městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale tak je to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo Helenu Vondráčkovou.
1: Co všechno v tom filmu seš ty a co všechno si tak jako nazbíral, naposlouchal někde jinde?
0: Co všechno jsem z toho já? No tak ten film je docela inspirovaný nějakým mým spolužitím s mojí mámou, takže vlastně docela dost.
1: Takže jsem mámě vyhazoval věci.
0: Takže jsem mámě vyhazoval věci, třídil, jo.
1: Ten film na mě působil tak dobře a tak silně, že bych ho klidně pustil dětem ve školách. Mm-hmm. Máte něco takového v plánu?
0: Plánuju se školní projekce, my jsme měli i sbírku na Doniu, kdy jsme chtěli dělat ještě dokonce trošku jiný typ projekcí, ne pro školáky, který teda samozřejmě chceme dělat, ale pro lidi v hospicech a v domovech důchodců a v těch místech, kde vlastně lidé už nemůžou se teďka dostat fyzicky do kina. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte Radio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Dnešním hostem je Šimon Holý. Se Šimonem se známe dlouhou dobu. Roky jsem ho vnímal jako šikovného rozhlasového speakera, pak jsem ho začal vnímat jako filmového režiséra a nakonec jsem se dozvěděl, že dělá i hudbu. I o tom všem se dneska budeme povídat. Šimone, vítej počase na Radio Spin.
0: Ahoj.
1: Je ještě nějaká profese, kterou netuším třeba, že děláš a ty děláš?
0: Tyjo, co já dělám, co ty nevíš, že já dělám. Ne, já jsem fakt opravdu v tom jako film producent, film režisér, scenárista a pak hudba, producent, DJ a jo. podcaster. Jo, to jsou ty tři věci, tam já, teďka teda jsem napsal jako knížku, to je pravda.
1: Aha,
0: a čekám to na ještě vydavatelství, který to vydá nějaký, ale to jsem si ještě zkusil, ale nějak nic jiného neumím.
1: Je to těžký oslovit vydavatele, aby ti vydal knížku, nebo...
0: No, těžký to asi není, spíš je těžký, když ti ty vydavatelé jakoby řeknou třeba, že se jim to nelíbí, nebo že se jim to nezdáte, takový bolestivý trošku.
1: S tím se teďka setkal můj kamarád, který napsal nějakou jako sbírku básní a asi tři vydavatelství mu velmi jako nediplomaticky řekli, že vlastně jako by to neměl vydávat, že je příliš mentálně v 19. století.
0: Tak já zase tohle to neměl, já jsem, a mně se stalo to, že jsme se podle mě nepotkali s tím správným vydavatelstvím a že když to četli právě nějaký jiný odborníci na literaturu, tak mi právě říkali, že tohle to nebyl meč, jako v žádném případě, že to jsem si já mohl jakoby nějak dovtípit a že na tenhle ten typ literatury to prostě není, takže uvidíme, co řeknou ty další a já jsem si ještě řekl, že si dám čas a udělám ještě novou verzi, že si to tak pročtu zpětně, co jsem to teda napsal.
1: Dobře, takže příště se budeme bavit ještě navíc o knížce, rozumím tomu správně. Tak jo, tak ty máš teďka v kinech nový český film Čeka Čeka, česká holka, je to tak? Překladu, jo. Je to queer film, pro mě je to queer film, je to silný film, je to film s dobrým koncem, tak zajímalo by mě, jak dlouho si přemýšlel, že ten film vlastně vznikne.
0: Na tom filmu se pracuje už 8 let a ta idea vlastně byla taková, že my s producentkou Alžbětou Janáčkovou jsme podle mě zažili už hodně různých projekcí, různých filmů na různých festivalech a všechny ty filmy se nám jako líbějí, nebo ne všechny, ale docela se nám jako líbí ty filmy, které sledujeme, vybíráme si je tak, aby se nám líbily, ale čeho jsme si všimli už v té době, a to byla doba před covidová dokonce a před válečná do jistý míry, že ty filmy jsou hodně depresivní, ale nabízejí vlastně těm divákům vůbec žádnou naději. A když člověk prostě takhle vidí 20 filmů za sebou v jednom třeba týdnu, tak už začíná mít pocit, že není řešení ani, že ty filmy, že ty filmaři nenabízejí ty řešení a jenom vlastně tak trošku říkají, všechno je špatný. A my jsme chtěli udělat film, který je o vážných tématech, ale způsobem, který to řešení nabízí, jakkoliv třeba může působit pro některý lidi naivně, ale nám přišlo, že to je jako podstatný. A potom, čím víc se vlastně doba posouvala, tím víc nám připadalo, že ten film komunikuje to téma výraznějíc, protože nejdřív přišel covid a my jsme si říkali, tyjo, ta společnost začíná být hodně uzavřená do sebe, lidi spolu komunikují, ten celý film je jenom o komunikaci dvou lidí, těch nejbližších a ty rodiny vlastně byly vystaveny taky nějaký zkoušce během covidu a potom pro jistotu prostě přišla Palestina a přišla Ukrajina a do toho sledujeme nástup prostě pravicových a spíš jako ultrapravicových vlád A ten film je v tu chvíli o to víc političtější. A to jako v dobrým slova smyslu, že vlastně se snaží ukázat, že nemusí být společnost tak rozjitřená ve chvíli, kdy spolu prostě budeme všichni mluvit.
1: Ten dobrý konec, který zdůrazňuješ, jsem přesvědčený, že je jedna z nejdůležitějších věcí, která se tam odehraje. Byť taky souhlasím s tou námitkou, že ti někdo může říct, že je to naivní. Já už jsem ti ten příměr říkal, ale když jsem v roce 1996 viděl Šeptej a hlavní postavě vlastně k tomu, aby ten film dopadl dobře, stačilo jenom potkat tu správnou holku, tak mně přišlo strašně jako nevyužitej potenciál toho pomoct queer společnosti. A teď najednou prostě v roce 1996, 30 let poté, co se Šeptej objevilo v kinech, se objevuje film, který ten hezký závěr má. Tak možná i za to bych tě chtěl poděkovat, protože si myslím, že to prostě není automatický nespadnout nutně k těm stereotypům, že všechno prostě nutně musí končit špatně. Pojďme jenom v rychlosti. Já jsem ten film viděl, kdybys teďka měl někomu, kdo sedí u rádia říct, o čem to vlastně teda je?
0: Ten film je o jinakosti. Je to film o tom, kdy nejvíc jako divná postava v tom filmu je pošťačka Zdena, která žije na vesnici v malém městě. Je jí přes 60, rozpadá se jí dům, sousedi si o tom myslejí svoje, mají pocit, že by hodně pomohlo, kdyby byla se zedníkem, který tam tak trošku jako je a pomáhá jí, ale tak je to trošku ožrala a problematický člověk. A do toho všeho její maminka umírá a má hodně takový šílený poslední přání, což už asi možná někteří i z vás, co nás teďka poslouchají, ví skrze různý média, že to přání prostě je vidět naposledy naživo Helenu Vondráčkovou. A v tom dopomůže syn, který pracuje ve Francii ve finančním sektoru, nebo aspoň to si zde namyslí, a my postupně zjišťujeme trošku, že to je jinak, aby teda v první půlce filmu se řešilo poslední přání a v druhé půlce toho filmu se prostě řešilo to, jak právě může Zdena využít toho, že je třeba trošku jiná než ten zbytek té vesnice.
1: Ta scéna v té nemocnici je vlastně pro někoho, kdo to vidí poprvé, tak tě to ani vlastně jako nenapadne, protože když tam ta maminka leží a říká, já bych chtěla vidět Helenu, a teď prostě nikdo netuší, co se děje, je skvělý startovací moment celého toho příběhu. Konzultovali jste nebo mluvili jste o tom i s Helenou Vondráčkovou, protože já jsem koukal, že se v tom filmu vlastně objeví i nějaký video, který asi Helena natočila, a chtěl jsem se zeptat, jestli to bylo reální video pro tenhle ten film, nebo to je prostě nějaký fake, který jste použili, nebo jak to vlastně vzniklo?
0: To byl dokument z České televize. My můžeme pracovat, protože Česká televize je náš koproducent, okay. Tak jsme pracovali s archivama České televize. Tam pravidelně v televizi vlastně jsou i seriály České televize a tvorba České televize. Tak tady ten dokument mě hodně bavil. Protože se nám vlastně spojil dobře s tím scénářem, takže když jsem ho nalezl, tak jsem si říkal, tyjo, to je ono, to je to, co nám chybělo, protože ono, ten film, a to je hrozně důležitý, vlastně vždycky to říkám na těch projekcích s divákama, ten film není jenom český, ten film je československo-francouzský. A co to znamená, je to, že ten film půjde do kina i v těch dalších zemích a Slovákům vysvětlit, kdo je Helena Vondráčková, a to je jednoduchý, ale Francouzům už to je prostě těžký a udělat to tak, aby Čech neměl pocit, že sleduje film, který mu z nějakého divného důvodu vysvětluje, kdo je Helena Vondráčková. Je vlastně docela výzva. A tenhle ten dokument byl skvělej v tom, že vlastně stačilo jenom takováhle ukázka a i Francouzi hnedka věděli, co to vlastně je za typ zpěvačky a že to je zpěvačka. Takže to, z toho jsem měl velkou radost. S Helenou jsme to nějak nekonzultovali, co se řešilo rok, bylo samozřejmě jakoby práva na hudbu, smlouva na to, aby se mohlo využívat její jméno a podobně. A my jsme se Helenu zvali několikrát na projekci, ale ona je hodně vytížená, má koncerty, takže zatím nedorazila.
1: Je to škoda. Je dobrý, že používáš slovo zatím, protože myslím si, že jen málo zpěvaček v České republice může být spojovány s queer kulturou a s queer publikem, jako je právě Helena Vondráčková. Podle jakého klíče jste vybrali song Malovaný čbánku, který tam je? Je to jenom proto, že je to jedna z písniček, která je od Heleny ve francouzštině? A jak jste se k tomu dostali a co bylo dřív, jestli francouzská verze čbánku nebo ta česká?
0: Tady to bylo tak, že já jsem věděl, že tam jsou momenty pro jejich skladby. Ona tam ještě Dlouhá noc, ta byla docela jednoduchá. Jo, to jsme viděli, pravda. Že Dlouhou noc tam jako chceme mít, že to je nějaký etalon, ke kterému se můžou jako spojit hodně generací. A já jsem potom původně upřímně chtěl jinou skladbu. Já jsem chtěl Vzhůru k výškám, protože to je nějaká moje oblíbená skladba a chtěl jsem ji tam tak trošku využívat v tom filmu víc. Ale potom jsem jednou zavítal na webové stránky Heleny Vondráčkové a ona tam má nějakou podsekci i zahraniční, nebo něco takového. A tam se ukázalo, že naspívala několik skladeb v různých jazycích. Má tam japonštinu, pak tam má ještě myslím španělštinu, něco takového. A právě tam byla francouzská skladba jedna.
1: Okay.
0: A to byl malovaný džbánek. A mě to vyřešilo hodně věcí ve scénáři, protože jsem pochopil, že vlastně tohle je skvělý. Ona propojuje tím textem i těma dvěma jazykama celý ten film, to se vlastně hodí mnohem víc. A potom, když jsem ještě viděl ten dokument, kde v tom dokumentu přímo se vrací k této skladbě a říká, že v tom vyhrála za tohleto Grand Prix prostě v Polsku, tak jsem si říkal, tyjo, takže to je vlastně i úspěšná jako zahraniční skladba. Takže to pojďme rozhodně využít. A my, když jsme ten film v pracovní verzi ukazovali ukázku z toho na varšavském filmovém festivalu rok před premiérou, tak bylo zajímavý sledovat, tam to publikum bylo primárně polský a fakt ty Poláci všichni znali tu skladbu.
1: Já mám takový pocit, že Malovaný džbánek je nejznámější skladba Heleny Modráčkový v Polsku.
0: No, že... ona právě hrála právě tu cenu tam.
1: No. Řekni mi, jako hlavně představitele jsi vybral Honzu Cinu. Mm-hmm. Byla to první volba, nebo jsi zvažoval ještě nad někým jiným? A...
0: Ne, to byla fakt úplně první volba. To byla úplně první volba. Já Honzu sleduju fakt od jeho prváku, druháku na Damu. Mm. My se známe už hodně dlouho, tak podle mě tak kolem sebe jsme tak jako se pohybovali opatrně a sledovali se navzájem a tady mi to bylo úplně jasný, že ten talent... je obří a pro ten film je ideální postavou, protože kombinuje hrozně věcí, co ta postava v sobě měla mít. A Honza byl na začátku podle mě dost opatrný vůči té postavě. Myslím, že si nebyl ani úplně jistý, že to je ten film, kterým by ta naše spolupráce měla začít, ale postupně mu přirostla k srdci a myslím, že je pro něj nějak jako dobrá osudová, nebo já nevím.
1: Mně by se líbilo, kdybys teďka připomněl vtípek, který si říkal v diskuzi na Filmovce k Honzovi Cinovi a k úskalí, kterým prošel při tom natáčení.
0: No, tam se vlastně stalo to, že on tam má Honza dvě velký takový taneční vystoupení, na kterých se hodně jako cvičilo a Honza velmi si oblíbil jedny podpatky, který si tam našel, protože tam tří tam na podpatcích a Eliška Soukupová, herečka, ale teďka hlavně choreografka tohohle filmu, mu říkala, že je rozhodně na sobě mít nebude a on tak nějak si nedal pomoc a v posledních minutách poslední zkoušky, a která se dělá už během toho, co byl roztočený hlavně film a měl stočit dva dny na to, tak si ty podpatky na sebe vzal po naléhání a samozřejmě si hnedka vyvrkl nohu jako po minutě, takže mu natekla ta noha a nemohl na ní potom ani chodit, takže z ničeho nic přišel nový úkol. Za dva dny točíme dvě velké choreografické scény a jak natočit scény s někým, kdo nemůže chodit. Což film vás naučí opravdu mnoho, rozhodně vás naučí být připravený na to, že nic z toho, co chcete, nebude.
1: Hmm. Myslím, že jste to vyřešili tak, že kdybys na to neupozornil, tak to nikdo ani prostě nepozná. Myslím, že právě tady na tomhletom setkání, když jsi představoval film na Filmovce, si říkal, že Honza Cina vystupuje dál jako drag queen, takže jste mu vytvořili novou práci, nebo to bylo jenom nějaký jednorázový?
0: Vystupoval už teďka víckrát s tím jako v tom dragu, protože zjistil, že ho to baví a teď si dává trošku pauzu od toho, což mě mrzí, ale zase zároveň chápu, protože to promo toho filmu bylo intenzivní, náročný a zároveň myslím, že teďka byl trošku zklamaný asi i z nějaký jako reakce české veřejnosti online, to, co se mu psalo, já chápu, kdyby na mě přišel takovýhle útok, tak já se taky zavřu do sebe a prostě už nebudu chtít dělat nic. A je to hrozná škoda, protože to dělá dobře a je to zábavný, je to hezký, nikomu to neubližuje, dělá to lidem jenom radost. Takže je to taková škoda a já doufám, že se k tomu brzo zase vrátí, až načerpá síly.
1: Držíme pěstě. Jak to bylo s Pavlou Tomicovou? Tam jsem slyšel, že to nebyla úplně první volba.
0: Jo, tam to nebyla volba vůbec první, protože my jsme s Pavlou točili předtím film a pak přišla Láska, za který dostala nominaci na Českýho lva, dostala nominaci na cenu Český filmový kritiky, dařilo se prostě tomu filmu dost, co se týče zrovna toho jejího hereckýho výkonu. A já jsem hrozně nechtěl s tímhletím filmem se opakovat, protože jsem akorát dotočil prostě trilogii filmů, co na sebe nějak logicky navazovali, nějak spolu komunikujou a nechtěl jsem do té trilogie vnášet čtvrtý film. A tak jsem hodně chtěl, aby sice mi ten štáb nějak zůstal, ale aby byl obměněný, aby ty lidi se tam trošku objevovali jiný a aby to bylo prostě postavený jinak. A Pavla od začátku, protože ten film se dělal 8 let a tyhle ty tři filmy přišly dřív, tak o něm slyšela a tak byla trošku přesvědčená o tom, že v něm bude hrát tu hlavní roli ona. Mm-hmm. Já jsem jí říkal, že ne. A my jsme se Sárou Venclovskou, další skvělou herečkou, která je taky v tom filmu, ale dělala tady i castingovou režisérku tomu filmu, tak jsme hledali opravdu dlouze nějakou herečku, která by tu Zdenu mohla hrát. A našli jsme hodně dobrých hereček, které se i ve filmu jako objeví, ale žádná z nich neměla tu specifickou energii, kterou ta Zdena prostě má mít. A Pavla nás tak furt přesvědčovala a tak jsme jednou pozvali na takový úplně mini casting s Honzou na 15 minut, který byl spíš z toho důvodu, že jsme chtěli udělat Pavle radost a pak říct, že to fakt nebude ona. Jenže, a ona se s Honzou vůbec neznala. Okay. Oni jako vědějí, kdo jsou samozřejmě, ale nikdy spolu netočili, nic, nebyli na divadle. A když spolu začali něco dělat, tak to bylo fakt 5 vteřin, 10 vteřin max a bylo to úplně jasný, že to je oni, že to jsou oni. To bylo fascinující, to fakt jako málo, kdy se ti stane taková věc, že máš pocit, že tyhle ty lidi, to jsou oni a je to jako hnedka jasný. A viděli jsme fakt všichni v místnosti, jsme se na sebe podívali, že to je ono a Pavla jsem tak smála, říkala, no tak já myslím, že dobrý, ne? A bylo pak rozhodnuto, no.
1: No a co se odehrálo teda v tobě?
0: A jak to myslíš teďka?
1: Ve smyslu, když jsi říkal Pavla ne, Pavla ne, Pavla ne, a pak najednou na to koukáš, říkáš si, to jsem ale osel?
0: A vlastně ani ne, já jsem měl fakt velkou radost. Fakt radost, protože jsme viděli a zkusili jsme hodně těch hereček. Uh-huh. A už to nebylo o tom, jestli jsem udělal chybu nebo ne. Bylo to fakt o tom, že mám radost, že tady máme dvojici, která funguje naprosto výborně. A mám radost, že to je vyřešený tím pádem. A že hold se sice můžeme do jistý míry opakovat, ale já jsem právě viděl jednu věc. A
1: ale nemám ten pocit, že by se opakoval.
0: A to já právě taky nemám ten pocit, protože zároveň jsem viděl, že utekli od toho natáčení a pak přišla láska 2 roky. Mm. A že Pavla je v hodně jiném životním prostoru, já jsem v jiném životním prostoru, a že vlastně i ta postava je natolik jiná, že Pavla volí jiný herecký volby. A měl jsem pocit, že se právě neopakuje, takže jsem proto jsem byl úplně v klidu a neměl jsem tenhle pocit. No.
1: Já bych řekl, že po dlouhé době jsem ji viděl jinak ve filmu, než jsem byl na ní zvyklý. Já byl jsem jako překvapený. Já mám asi v tom filmu nejradši tu scénu ve Francii, v Paříži, u snídaně, kdy je v tom cizojazyčně mluvícím prostředí a řekne, já bych vám tak strašně ráda něco řekla, ale nevím jak, tak tahle ta se na mě teda u ní baví teda strašně moc. Ve filmu se velmi malou, ale vlastně výraznou rolí objeví Jitka Schneiderová. Nezvažoval si, že ta její postava získá jako větší prostor, protože to bylo tak krásný, jedovatý zpestření celého toho vlastně děje, který to úplně jako rozkoplo, že mi až bylo líto, že tam je tak málo, protože vlastně já Jitku Schneiderovou jsem taky v tomhletom typu role nikdy neviděl.
0: Jitka chtěla hrozně hrát v tomhle filmu. A my jsme jí říkali, že nemáme jakoby žádnou roli pro ní, že jako není, že tam není žádný prostor. A ona říkala, já budu hrát cokoliv, i sousedku, klidně na 2-3 dny si prostě přijedu za váma. Prostě by něco potočit. Mm-hmm. A já jsem pak jim říkal, hele, je tady jedna sousedka, která by vlastně mohla docela fungovat, protože má být taková trošku víc nobl na té vesnici. Má vlastně ten hezký dům, má se dobře oproti té Zdeně, její dům se fakt nerozpadá. To by vlastně mohlo docela fungovat. A Jitka právě říkala, hele, klidně cokoliv, já prostě chci s váma točit, mě to bude bavit a chci u tohohle bejt. A tím to vlastně bylo daný. A myslím, že to kouzlo ale té postavy právě tam je to, že je jí tam vlastně dávkovaný málo. Protože si myslím, že kdyby tam objevovala pořád, tak už to začne být taková věc, která už je to trošku jako to koření, že v jednu chvíli to můžeš překořenit a myslím, že právě já mám tohleto úplně stejný a to jsem měl já divácky hodně, protože já si myslím, že Jitka tam funguje skvěle, ale mě hodně baví postava realitní makléřky Réky, kterou jsem psal jako takovou mysteriózní ženu, o který si vlastně nevíme moc co myslet, protože může být stejně tak negativní a stejně tak pozitivní a je taková záhadná. A Saša Borbély, která jí hraje, což je herečka, která vyhrála Evropskou filmovou cenu pro nejlepší herečku, vlastně jakoby nejvyšší herecký ocenění ve filmu, který v Evropě můžete dostat, tak tohle to přijala, tuhle tu malou roli, což mě tak trošku taky překvapilo a měla jsem velkou radost. A ona se toho zhostila úplně jako skvěle a já jsem i ve střižně vlastně furt přemýšlel, jestli ještě jí tam jako nemůžeme dostat nějak víc, protože mě vysloveně bavilo na ní koukat a přesně jsem si ale se Sabinou Mladenovou, se střihačkou, říkal, Na druhou stranu, kdyby tam bylo víc, tak zase ztratí to jako kouzlo, který tam má, a to je ta otázka toho dávkování těch věcí. No.
1: To máš určitě jako pravdu. Je teda pravda, že s postavou realitní makléřky, tak to jsem vnímal velmi negativně celou dobu a spíš bych řekl, že jako malý koření tam bylo, že by nemusela být tak špatná, ale v globálu teda u mě vyhrála teda ta negativní vize. Co všechno v tom filmu seš ty a co všechno si tak jako nazbíral, naposlouchal někde jinde?
0: Co všechno jsem z toho já? No tak ten film je docela inspirovaný nějakým mým spolužitím s mojí mámou, takže vlastně docela dost.
1: Takže jsem mámě vyhazoval věci.
0: Takže jsem mámě vyhazoval věci, třídil, jo. A teďka už je to ale třeba zase zajímavý v tom, že se nám hodně změnil zase ten nějaký, jak to říct, vztah k životu a k těm věcem, že myslím, že máma, která dřív měla velký problém se zbavovat věcí, a já vím, že tohle to už poslouchá, takže teďka mi to pak zase jde psát na WhatsAppu, co jsem to od ní říkal, ale myslím, že teďka sama už uznává, že kdybych byl ochotnej přijet se za ní podívat, to jde za mnou, že jsem špatný syn, ale kdybych přijel do těch Hudlic se za ní podívat, tak bych chtěla, abych vyhazoval ty věci, protože právě vlastně by ocenila, že tam je někdo zvenčí, který trošku tomu dá ten ostřejší, ten řád a řekne, tohle fakt nepotřebuješ.
1: V životě by mě nenapadlo, že seš typ, který lidem vyhazuje věci.
0: Já jsem právě dřív byl strašně naopak závislej na věcech, že jsem toho měl strašně moc a všechno byly vzpomínky. Fakt všechno. A pak nějak v jednu chvíli se něco stalo. Vlastně nevím, kdy to začalo, ale začalo mi být hodně jedno, co nějak vlastním, co se týče vzpomínek, protože mi přišlo, že ten mozek buď si to bude pamatovat nebo ne stejně. A že je hrozně málo věcí, u kterých jsem rád, že mám vzpomínkově. Fotky z Polaroidu, to jo. Ale jinak toho moc není. A zároveň mám pocit, že se všichni jako pak trošku ulpíváme na té minulosti a hrozně se bojíme dělat ty kroky dopředu. Tím, jak si jako ten byt zacpáváme tou minulostí. A ono se to pak v jednu chvíli otočí proti vám nebo na vašich dětech, protože já jsem bydlel hrozně dlouho s dědou, který teďka slavil 94. narozeniny. A žili jsme spolu kolik? 12 let v jednom bytě. A přichází teďka takovej ten moment toho, kdy děda je vlastně v domově důchodců, protože už ho jako nezla...

0: vlastně budou peklo. Na to už jsem se vždycky připravil, už to vím, jak to jde, tak tady jsem se to zase stalo a říkal jsem si, tak tohle nevyšlo, dobrý vědět. A pak ten film ale přestříháváte, jako... Já to hodně připomínám trošku ke kostičkám Lega. Ty vlastně vysypeš na jedno místo to Lego a řekneš si, tak z tohohle ten dům hezký nepostavím. To jako, tady mi chybí strašně moc těch kostiček, které tam měly být. No a pak si s tím začneš hrát a zjistíš, že to vlastně docela jde, že vlastně ten dům je docela hratelný, že se s tím dá hrát. Ale tady to... Ten film měl tolik verzí střihu a stříhali jsme to rok, že jsem ten film pak viděl v různých podobách tolikrát, že když jsem to viděl hotový, tak už jsem neměl nějaký pocit toho, že je to jiný. Já už jsem, že to je prostě jako, když žiješ život, tak taky nemáš pocit, že v jednu chvíli už seš ten člověk. Ty už se k tomu jako dostal a spíš to prožíváš jako ten proces. Co pro mě bylo mnohem silnější, bylo to vidět poprvé v těch Varech, kdy to poprvé vidíš opravdu s velkým publikem a vidíš, že ten film funguje. A to je hrozně silný zážitek, protože máš pocit, že víš, že přijde kritika, že přijdou věci a sám tam nějaký věci samozřejmě jako tvůrce vidíš, ale ten základní moment toho, že ten film vzbudil nějakou emoci v těch lidech, že mají chuť si potom povídat o svých rodinách, o svém životě, tak v tu chvíli mám pocit, že jsme tu misi splnili. No.
1: Jak těžký je sehnat v České republice prachy na queer film?
0: Dost. Je to těžký dost, ale já bych to dokonce zjednodušil, protože takhle, ono je těžký sehnat v Česku peníze na film. To vlastně, myslím, že to málo lidí uvědomují, jak moc náročný to je. Ona to opravdu, proto ty filmy trvají vyrábět 6-7-8 let. Protože těch peněz tady není mnoho. A máme tady jenom pár institucí, jedna z nich se dokonce zestátňuje a oseká kompletně svůj rozpočet na filmy, jak to zatím vypadá. Takže to půjde dopryč taky. Další televize samozřejmě chtějí hlavně vydělávat, takže nemají tolik peněz na rozdávání do filmu, protože to není ta nejvýdělečnější položka. A z ničeho nic tady by teoreticky někdy měli přijít sponzoři. A firmy v tuhle tu chvíli, a to nic proti ním, já to chápu, taky bych chtěl vydělávat. Samozřejmě pro ně je výhodnější, než do filmu investovat do něčeho, co se dá spočítat. Takže to jsou spolupráce. Nebo to je prostě Instagram. Jasně. Protože film se nespočítá tak snadno. A navíc má trvalejší, to trvá prostě rok, dva, tři ten efekt. Ne ten měsíc. Takže zafinancovat je to hrozně těžký. A pak, když přijde ještě film, kde je queer téma, tak přichází tahle ta otázka toho, že ví, že ty sponzoři tam úplně nebudou, že tam budou muset být ty instituce, proto je tam právě přišli ty Slováci a Francie, kteří vlastně přišli se státním fondem jejich, nebo ve Francii region Île-de-France, a ty do toho dali peníze. A pro mě to je velká otázka, jak dělat Česku filmy, který nejsou zaměřený jenom na toho většinového diváka. A tím teďka nemyslím normálně jako heterosexuál, to není to téma. Spíš třeba teďka jsem koukám na skvělý seriál Adults o jako dvacátnicích v New Yorku. Říká se tomu, jako jsou moderní přátelé. A říkal jsem si, tyjo, jak by šlo tohle udělat v Česku, když prostě dvacátníků v Česku je teďka nějakým mým rychlým odhadem třeba 1 000 000 v téhle zemi. A to je strašně malá cílovka pro velký televize. To prostě nejde zaplatit. A vlastně v tu chvíli se dostáváme k tomu, že už jenom dvacátníci jsou jako moc malá cílovka.
1: Na to, aby se pro ně něco natáčelo.
0: Přesně tak. A to je vlastně ta otázka toho financování. Vlastně
1: jasně,
0: myslím, že,
1: jasně.
0: A teďka je otázka, jak tohle to dělat, a myslím, že tím, jak si ještě navíc podkopáváme tu kulturu prostě někdo řekne, já televizi nesleduju, už tam nic pro mě není, proč bych to podporoval, nebo prostě všechno tady, co se tvoří, jsou blbosti, tak tady těma věcma vlastně nevytváříme nějaký jako prostor pro to, aby ty dobrý věci ale mohly vzniknout.
1: Jak bys to udělal jinak? Už se teda dostáváme úplně jako
0: mimo. Já bych to vlastně udělal tak, že za prvý, co je fajn, že se nám zase letos trošku zvýšil rozpočet ve Státním fondu audiovize. To je jedna věc, to pomůže. Druhá věc, co by samozřejmě pomohlo, je nezestátňovat Českou televizi, aby měla víc peněz na hranou tvorbu, která by možná mohla být ještě větší. Já často slýchám jako věci, že zprávy na Český televizi a bla bla bla bla bla, ale uvědomuji si, že hodně peněz taky stojí třeba sport, a mám pocit, že Česká televize možná nemusí mít zase tolik sportu pro mě osobně. Možná by mohla mít víc právě té hrané tvorby a dokumentární tvorby. Ale to je přesně zase otázka vkusu. Platíme to všichni, takže proč ne? Pokud všechny baví sport, tak jo. Takže Česká televize, a potom vlastně jsou dva segmenty. A jedna z nich jsou ti... V Česku nemáme zas tak málo bohatých lidí. A já bych byl vlastně docela rád,

0: by se nebáli utrácet i umění. Hmm. Myslím, že je super, když dávají věci do charit a tak, a což dělají, taky by mohli víc konec konců, ale u toho umění by se fakt nemuseli bát. Myslím, že to je třeba věc, kterou je vidět ve Francii. Hodně dobře, že firmy, i bohaté firmy, už zakládají nadace. Saint Laurent má teďka, Prada vlastně má taky svoji vlastní fondacione. Tohle by pomohlo a taky by pomohlo, kdyby Češi se po covidu vrátili do kin. Jako opravdu hodně.
1: Taky by se mohli vrátit na koncerty a na další akce.
0: Jo, samozřejmě.
1: To je podle mě jako fakt téma jako téma. A možná by na to, nebo určitě by na to vydal samostatný díl pořadu. Pojďme zpátky k filmu. Jak ho vlastně přijalo publikum?
0: Já myslím, že poměrně dobře. Někteří lidé by mají pocit, že se v tom filmu děje málo. Někteří lidé naopak jsou rádi, že ten film je spíš pocitový a že se v něm děje tak akorát pro ně. Někteří lidé by chtěli větší drama, což je něco, co jsme právě přesně nechtěli dělat. Takže vlastně je jenom pro mě otázka, že vlastně jsme se jenom nepotkali s tím správným divákem v tu chvíli. A nebo možná lidi by mohli chtít mít dramatu obecně v životě. A mohli by mi dostat větší pohodu. Takže je tak různě, no. Ale jako
1: to je docela,
0: obecně
1: řekl docela zajímavou věc, že vlastně méně dramatu ve filmu, víc spokojenosti v životě, de facto. Možná bychom pak byli v tom samotném životě a v tom samotném bytí prostě třeba spokojenější, kdybychom za všem nahrali to drama. Ten film na mě působil tak dobře a tak silně, že bych ho klidně pustil dětem ve školách. Mm-hmm. Máte něco takového v plánu?
0: Plánuju se školní projekce, my jsme měli i sbírku na Doniu, kdy jsme chtěli dělat ještě dokonce trošku jiný typ projekcí, ne pro školáky, který teda samozřejmě chceme dělat, ale pro lidi v hospicech a v domovech důchodců a v těch místech, kde vlastně lidé už nemůžou se teďka dostat fyzicky do kina. Protože těch lidí je v Česku vlastně docela dost a zároveň to ten film zpracovává taky téma stáří a nějakého životu v pozdějším věku. Takže tam jsme hodně chtěli tohleto dělat a nějak se tohleto připravuje, no.
1: To je zajímavý projekt, tak taky držím palce. Co bys chtěl, aby ten dos čeká film uvidí, tak co bys chtěl, aby si z toho odnes?
0: Já bych hrozně chtěl, aby pokud ještě ten člověk má rodiče a základně nějak ten vztah aspoň nějak funguje, je napravitelný, tak aby po tom filmu šel a zavolal svým rodičům a pobavil se s nima o tom, jako jak žijou navzájem a zjistil, jestli se má ten druhý člověk dobře, nebo jestli se můžu nějak pomoct, protože myslím, že ta komunikace prostě je klíčová a bez toho, aniž bychom spolu komunikovali, tak se nemůžeme moc posunout dál, no.
1: Jenom ještě v rychlosti, pojďme se ještě zastavit u Filtru. Tam se autorem soundtracku na jeden ze singlů si přizval Ankyho. Tak za prvý, nejprve mi řekni, jak tě baví Filtr ve srovnání s podobnými seriály, které se objevují třeba na Netflixu nebo v tom prostoru.
0: Mně se hrozně líbí, že David vytvořil tuhletu věc v tom českém prostředí, kde to vlastně chybělo hodně. Myslím si, že ta věc je hrozně potřebná a myslím, že může otevřít dveře dalším různým formátům podobného typu. Může se ukázat, že tady ta cílovka je. Může se ukázat, že tady ty diváci jsou. Přijde mi, že s těma podmínkama, který měl, fakt vykřesal z toho úplný maximum. A vlastně tomu hrozně fandím. A byl to i ten důvod, proč jsem u toho chtěl být. Protože mi přišlo, že je do toho vložený hrozně dobrý energie a snahy vytvořit něco, co by mohlo komunikovat s mladýma divákama. Což je právě ta cílovka, pro kterou se tady moc
1: tvoří. A ta bude taky jako právě hrozně malá, co jsem slyšel právě u Filtru. Myslíš, že bude dvojka? Nebo že bude pokračování?
0: Já jsem se teďka na to Davida ptal. David říkal, že zatím se mu nikdo jako neozval z český televize, že by byla dvojka. Ani Jarda Sedláček, který zatím stojí jako producent v český televizi, tak mi nic takového nenaznačoval, ale oni podle mě taky čekají vůbec na to, jak bude česká televize existovat nebo ne.
1: To je pravda.
0: A my jdeme ve středu vlastně, co to je? To je pozítří. Pozítří jedeme s Davidem do Berlína, protože tam je festival Seriously Berlin, což je festival televizní tvorby a Filtr tam byl vybraný do hlavní soutěže, takže vlastně ten seriál má dost úspěch.
1: Jo, jako já když jsem ho viděl, tak ho schlídneš prostě de facto během těch 3 hodin, který trvá dohromady. Tak jo, je za tebou hodně práce, co tě čeká? Nějaká dovolená nebo nějaký další projekt?
0: Bohužel dovolená vůbec. My teďka vlastně připravujeme jeden další film, který možná budu roztáčet už v prosinci, jinak bychom točit dál v červnu, což je taková jako romantická komedie, co není romantická komedie. Je taky jako metaformát právě, že zase zkouším jiný žánr, který mi připadá, že se tolik netočí, tak jak by mohl. Ale hodně věcí teďka dělám spíš producentsky, že připravujeme pro i vysílání dokumentární série Jsme tady, která navazuje na knížku Filipa Titlbacha.
1: Okay.
0: Potom připravujeme debutový film Pavla Noska, kterýho můžou lidi znát třeba jako druhýho režiséra a prvních dvou řad Zrádců, ale on předtím dostal cenu Magnézy Českého lva pro nejlepší studentský film. A to je film, který se jmenuje Jizvy, a to je pro mě teďka hodně podstatný téma. Je to teda film, kde zrovna té naděje není moc. Ale je to film o zase mladý generaci, o tom, jak lidi ve věku 12 až 16 si chtějí pomáhat na sociálních sítích, sociálních platformách ve svém psychickém zdraví, ale bohužel se dostávají do sítí, kde si prostě pro mě osobně děti předepisují prášky, antidepresiva, snaží se dostat do ústavu způsobem, který není v pořádku, a je to Líza Nagybina, Pavel na tom opravdu dali hodně let práce a rešerší, a to téma je hodně závažný, a vlastně to je film hlavně teda pro rodiče, protože bychom asi měli víc kontrolovat, co je s našema mladýma a Čechama a Češkama v téhletý zemi.
1: Nekončíme teda vůbec lehce, no tak já bych ti chtěl poděkovat, že jsi dorazil do Spinu, asi bych ti chtěl poděkovat taky za odvahu, se kterou prostě neustále vkračuješ do světa českého filmu a trošku boříš nějaké jako hranice a zajetý představy, protože odvaha je prostě potřeba. No a držím pěsti třeba na Lvech a v další tvorbě.
0: Já děkuju moc za pozvání a taky za to, že jste nasadili track právě z našeho EPčka Unfiltered, že pro něj vám můžou lidi ještě stále hlasovat.
1: Jo, je to tak, na radiospin.cz. Ať se ti daří.
0: Děkuju.
1: Šimon Holý, hostem Spin Talku na Radio Spin. Děkuju, že posloucháte Radio Spin i Spin Talk. Hezký večer, přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Pringlesky představili soutěž o doživotní zásobu brambůrek.
2: A to pod podmínkou, že se necháte pohřbít v jejich obalu.
1: No a to se úplně nabízelo se vás zeptat.
2: Jestli byste do toho šli?
3: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší brambůrky na světě. Já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal. A nejvíc, když se budou ohrávat krysy, tak si aspoň na to pochutnej, bude, budeš trošku kořeněnej.
1: To je strašný.
4: Čau, spinaři. Já bych sem v té tubě neměl problém.
2: Já taky ne, ale měli jsme tu i odpůrce tohohle toho nápadu.
5: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí bramburky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
3: Ale v krabici od bramburek nebo od Pringlesek asi úplně ne, já bych radši nějaký jako obal od masa nebo něco takového, já mám rád hodně maso.
1: Pěkný, takovou praktickou korunu tomu dneska ale nasadil Kuba.
6: Za mě osobně optimální pohřbívací bedna, ve který bych já chtěl být pohřben, abych toho měl doživotní přístup a doživotní zásobu, je kanistr.
2: Jo, při dnešních cenách benzínu bych to taky udělal.
1: No tak to hlavně nedělej dneska, aby si zítra mohl pěkně vysílat.
2: Od 6 do 9 na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.
7: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
8: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pringlesky představili soutěž o doživotní zásobu brambůrek. A to pod podmínkou, že se necháte pořbít v jejich obalu.
2: No a to se úplně nabízelo se vás zeptat.
1: Jestli byste do toho šli?
3: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší brambůrky na světě. Já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal. A nejvíc, když se budou ohrávat krysy, tak si aspoň na to pochutnej, protože budeš trošku kořeněnej.
2: To je strašný.
4: Čau, spinaři. Já by jsem v té tubě neměl problém.
1: Já taky ne, ale měli jsme tu i odpůrce tohoto nápadu.
5: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí bramburky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
3: Hele, v krabici od bramburek nebo od Springlesek asi úplně ne. Já bych radši nějaký jako obal od masa, nebo něco takového, mám rád hodně maso.
2: Pěkný, takovou praktickou korunu tomu dneska ale nasadil Kuba.
6: Za mě osobně optimální pohřbívací bedna, ve který bych já chtěl být pohřben, abych toho měl doživotní přístup a doživotní zásobu, je kanistr.
1: Jo, při dnešní cená benzínu bych to taky udělal.
2: No, tak to hlavně nedělej dneska, aby si zítra mohl pěkně vysílat.
1: Od 6 do 9 na Rádiu Spin.
2: Tak čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: ti hraje na spinu, na spinu, na spinu.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pringlesky představili soutěž o doživotní zásobu brambůrek.
2: A to pod podmínkou, že se necháte pohřbít v jejich obalu.
1: No a to se úplně nabízelo se vás zeptat.
2: Jestli byste do toho šli?
3: Proč ne? Ale Pringlesky jsou za mě nejlepší brambůrky na světě. Já bych to pak prodával, ty Pringlesky, ještě bych na tom vydělal. A nejvíc, když se budou ohrávat krysy, tak si aspoň na to pochutnej, bude, budeš trošku kořeněnej.
1: To je strašný.
4: Čau, spinaři. Já bych sem v té tubě neměl problém.
2: Já taky ne, ale měli jsme tu i odpůrce tohohle toho nápadu.
5: No, tak jako, jelikož já mám těžkou klaustrofobii, tak bych to psychicky nezvládla. A naštěstí bramburky tolik nemusím vlastně skoro vůbec jiným, takže mě tohle neláká.
3: Hele, v krabici od bramburek nebo od Pringlesek asi úplně ne, já bych radši nějaký jako obal od masa nebo něco takového, já mám rád hodně maso.
1: Pěkný, takovou praktickou korunu tomu dneska ale nasadil Kuba.
6: Za mě osobně optimální pohřbívací bedna, ve který bych já chtěl být pohřben, abych toho měl doživotní přístup a doživotní zásobu, je kanistr.
2: Jo, při dnešní cená benzínu bych to taky udělal.
1: No tak to hlavně nedělej dneska, aby si zítra mohl pěkně vysílat.
2: Od 6 do 9 na Rádiu Spin.
1: Tak čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.